0: Nákupy v online shop CZ.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.

0: I'm Ariana Grande.
1: It's Hozier.
2: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: On air.
0: Online.
3: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
4: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Česká národní banka dnes rozhodne o úrokových sazbách. Podle analytiků ponechá základní sazbu beze změny na úrovni 3,75%. Bankovní rada zároveň zveřejní novou prognózu vývoje české ekonomiky. Naposledy centrální banka sazby zvýšila v červnu poprvé po 4 letech. Epidemie eboli v Kongu dál sílí, počet obětí už přesáhl 1800 a nakažených jsou téměř 4000. Nejvíce zasažené jsou provincie na východě země. Podle odborníků šíření nákazy komplikuje nedostupný terén, násilí i skutečnost, že proti současnému kmenu viru zatím neexistuje schválená vakcína. Fotbalisty Hradce Králové čeká dnes velký evropský večer. V úvodním zápase 3. předkola Evropské ligy přivítají od 19 hodin turecký Bešiktaš Istanbul. Za hosty by měl nastoupit i český reprezentant Václav Černý. Pokud Hradec favorita vyřadí, zajistí si účast v hlavní fázi některého z evropských pohárů. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Jablonec nad Nisou zahájí příští týden další etapu revitalizace jednoho z největších jabloneckých sídlišť, sídliště Šumava. Práce na etapě začnou 11. srpna a potrvají, dokud budou příznivé klimatické podmínky. Stavbaři zahájí práce v křižovatce ulic Březová a Skelná a budou pokračovat směrem k ulici Spojovací. Dneska se nám na severu Čech zatáhne a trochu se ochladí. Bude oblačno až zataženo, místy přehánky nebo bouřky, které mohou být i silné. K večeru pak ubývání srážek i oblačnosti. Nejvyšší teploty dneska mezi 25 až 28 stupni.
2: Letní scéna v Paláci Líbik. Talk show, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Místo, které spojuje.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Čtvrtek 6. srpna, 6 hodin, 3 minuty. Krásné ráno vám přeje Michal, ahoj, Jasmin.
2: Ahoj.
1: A David, ahoj. Ahoj. Jak se vám spalo na dnešek?
2: Tak byla to trošku úleva od těch předešlých dní, ale vlastně ne zas taková.
1: Taká vůbec, ale já jsem se celou noc budil, potil strašný, možná někdo do nás poslouchá, to máte stejně. Takhle, já jsem úplně vyřízený, řeknu to úplně upřímně. Co David?
3: Úplně stejný jako ty. A ještě když se tady podívám na předpověď pro příští týden. Pondělí 33, úterý 33, středa 33 a čtvrtek 34.
2: A aspoň víkend bude dobrý.
1: Davide.
3: O víkendu 28, takže okladí se hodně v sobotu a v neděli 31.
1: Je ještě hůř teďka normálně o tom, co jsi to řekl. Jasmin, hele, Jasmin, ano. Je to na tobě dneska.
2: No dobře.
1: To pojďme na to, hezké ráno. Hit Radio Kontakt.

0: Tímhle jsme odstartovali čtvrteční snídaně šampionů Huntrix Golden. 6 hodin 10 minut. Dobré ránečko vám přejeme my tři.
1: Představte si, že někde zapomenete starou věc a ona se vám připomene až po 11 letech. To se teďka stalo Elonu Muskovi, protože včera narazil do měsíce kus rakety od SpaceX, zbytek po misi starý 11 let, který už jako dávno došlo palivo. Jo.
0: Já jsem myslel, že se bavíš o nějakém dítěti, že se ti připomene za 11 let, ale ty jsi řekla věc, že jo, tak to asi, no, jasně.
1: Ale opravdu 11 let tam někde byl, teď mu došlo palivo a teďka to napálil do měsíce. No, co to je?
0: Co já jsem četl někde, že ona tam vlastně ten zbytek té rakety, nebo co to bylo, tam udělal nový kráter na měsíci, jo. Tak myslím, že ten měsíc vypadá už x let jako nějak a teď najednou nějaká prostě raketa Muska tam udělá nový kráter, jo. Že to vlastně ta geografie toho měsíce vypadá úplně jinak.
2: Třeba si mimozemšťani teď myslí, že jim chceme vyhlásit válku.
1: Na druhou stranu je dobrý, že ten kus jako železa teďka nemíří zpátky na Zem, že? Takhle, že se to zastavilo tam.
0: Je dobrý, ano, přesně, že to jako hřízlo do měsíce tam a že to nepřistálo někde tady, no. No a tak jako co s tím budu teďka dělat? Teďka to tam teda jako je, tak botičku to asi, já nevím, dostane to botičku od nějaký mimozemský entity. Ale samý otázky, no, samý otázky. Co dostanete vy od nás? Tak to je další parádní muzika. Robin Schulz a Alida In Your Eyes, 6 hodin, 11 minut, hezké ráno. In

0: Kéž by venku bylo na nule. Tohle jsou Čenasky, 6 hodin 18 minut na Hit Rádiu. Dobré ráno. Máte pocit, že najít spřízněnou duši v dnešní době je zázrak? Tak na západě Čech, konkrétně na Plzeňsku, se tohle děje. Příběh. Srazila se tam dvě auta. Kluk v Audi a holka v BMW. Nebo naopak, možná to je jedno. Kluk po nehodě nadýchal 2 promile a slečna 1,5. Dalo by se vlastně říct, že to byl takový sraz anonymních alkoholiků. Mimochodem, stalo se to o 2:30 ráno, což provoz není úplně velký, takže si myslím, že to byl osud. Škoda 250 000, ale zase třeba opravdu našli tu spřízněnou duši.
1: Zeptám se, stalo se někomu něco, nebo...
0: Nestalo se nikomu nic, jenom škoda na všem kolem a na autech. Já si říkám, že asi není úplně dobrý to zkoušet, že možná bychom mohli zůstat s tím swipováním prostě normálně na Tinderu, jo, aby se z toho nestalo to, že by ses řekla, že představ si, že proti sobě jedeme třeba dva, jo, my dva, jo, a že bychom se třeba se navzájem líbili, jo, to se jako nestane.
1: No.
0: Ale prostě, že by si teďka řekl, hele, spřízněná duše a prásk, prásk, jak na autodromu, tak asi radši zůstaneme na tom Tinderu. Bude to lepší. Za chvíli aktuální doprava, taky další muzika David Guetta, Forever Young. Hezké ráno.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Mimořádná příloha Fotbalový podzim již dnes ve vašem regionálním deníku. Vše, co potřebujete vědět o nové fotbalové sezóně. Zajímavé přestupy, los nižších soutěží, co si vládci fotbalu chtějí vzít z mistrovství světa. Fotbalový podzim už dnes zdarma ve vašem deníku.
3: Tak co, Klára?
4: Kámo, vadí, že je malej.
3: Malej? A řešíš to nějak?
4: Ne, na to je moc malej.
3: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
5: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
6: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.

0: Dál pokračují opravy v Nádražní ulici, kde je zúžená vozovka. Opatrně taky na Děčínsku Výlovém, kde se pracuje v Teplické.
1: Zajeďte na Zámky, Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
2: Hit Radio Kontakt.

0: Přesně půl sedmé, tohle je čtvrteční Hit Radio a tohle bude Davidův ranní update, a.k.a. Jošťárny.
1: Ranní update.
2: Žraloci tygří sežerou téměř cokoliv a oceánům tím pomáhají. Přezdívá se jim popelnice oceánu, protože kromě živočichů sežerou i lidský odpad. Podle vědců ale jako vrcholní predátoři hrají klíčovou roli v mořských ekosystémech. Odstraňují uhynulá zvířata, omezují šíření nemocí a pomáhají udržovat přírodní rovnováhu. Odborníci varují před dopady jevu El Niño. Podle odhadů může do konce příštího roku uvrhnout až 50 milionů lidí do akutního hladu. Nejvíce ohrožené jsou oblasti Afriky, Latinské Ameriky a části Asie, kde se očekávají dlouhá sucha a neúroda. Sousedské vztahy se mění, ochota pomoci ale se nezměnila. Podle odborníků dnes lidé více chrání své soukromí a proto se sousedy stýkají méně než dříve. Přesto platí, že když je potřeba, většina z nás je stále připravena podat pomocnou ruku.
0: Nejlepší je, když ti ano, soused podá pomocnou ruku. Mně se několikrát stalo, že mi soused podal ruku a v ní pivko a vrátil jsem se až nad ránem a doma teda nadšený nebyli.
2: Víc takových sousedů.
0: Máte takovou zkušenost, co vy?
3: Já bohužel.
0: Blbý sousedí.
2: Já bohužel ano.
0: Je ale prostě prýmá mít skvělý přátelé. Na tom se shodneme. Třeba tyhle. Rembrandt's I'll Be There For You. Pomocná ruka v 6.31 pro vás všechny doladíte. Hit Radio. Hezké ráno.

0: Gracie Abrams, Dead So True na Hit Radio v 6.37, hezké ráno. Taky máte pocit, že na dovolenou valíte vždycky, až moc věcí a auto praská ve švech? Tak na italském trajektu chytili chlapíka, který do kufru Citroenu Berlingo nacpal živýho poníka. Jo. Tady toho poníka se jeho německý majitel pokusil přepravit úplně na tajíňačku a jelikož se o tom píše, tak moc na tajíňačku to nebylo, jo.
1: Počkej, živej poník.
0: Živej poník.
1: Živej Co poník. Jsi to za zrůdu? Ty dáš takhle do Citroenu živýho poníka?
0: Tak on jim byl malej, že jo, tak se vešel, no. Ale problém byl, že jel bez jakýkoliv dokladu a že nejel teda v nějaký jako konkrétní přepravní jako boxu. Mm. Jo, blbý, asi nacpat koně do auta. Nicméně asi všichni, já jsem si úplně představil, že všichni známe ten moment, když před nákupákem, já nevím, když si koupíme třeba novou skříň nebo něco a snažíme se to nacpat do auta a hrajeme tam s tím Tetris, jo. Občas je teda vtipný, když jedu tady do jednoho obchoďáku s nábytkem, odcházím a vidím tam, jak se tam ty lidi to tam snaží nacpat. A tak já se tak na tajíňačku takhle postavím bokem a čekám, co se bude dít a říkám, to se tam nevejde, ale prostě zkoumáš to, snažíš se, jo. Mě by zajímalo, co byla ta nejhorší věc, kterou jste tady převáželi v autě.
2: Mně ještě napadl takový jeden blbej fort, k tomu, co jsi říkal, příběhu. Jak se baví takhle ty dva chlapy a ten jeden se ptá toho druhého majitele tady z toho auta, hele, jak je silný to tvoje auto? On říká, 60 koní a jeden poník.
0: Dobře, no.
2: No, zpátky k tvý otázce.
0: No, mě to připomnělo jednou, když po mně moje máma chtěla, abych jí dovez tady za kousek za Prahou paravan, abych ho vyzved a dovezl do východních Čech, jo, tam, kde bydlej. A tak si říkám, tak to bude nějaký maličkej paravaneček. Dobrý, no, tak jsem tam přijel, bylo to vysoký asi 2 metry a teďka co s tím, tak jsem to jako Tetris narval do auta, díky bohu jsem měl tenkrát kombíka, ale ten paravan končil přesně u zrcátka u řidiče nahoře, jo. Tak si to představ, jo, jak jsem jel. Nejhorší byly přednosti zprava. Vyjet, vymotat se tam z té vesnice, z toho městečka. Já jsem neviděl doprava vůbec nic. Nevím, jestli se tomu mám přiznávat, jo, ale vůbec nic jsem neviděl a říkám, to asi nedopadne, to asi na ten východček nedovezu. Takže nakonec to dopadlo tak, že jsme objednali normální přepravní společnost, která se tady tím zabývá, jo.
2: Tak to lepší.
0: Takže paravany ne, no. Tak možná, jestli jste něco bizarního vezli v autě, vyklidně nám dejte vědět. Nicméně, za chvíli v autě povezete tohle. Jestli si ještě někde
2: kolem, prosím, vrace. Jelena.
0: Jelena.
1: Poník Jelen, prosím, pohoď.
0: Hele, tak mu tam udělejte místo, dejte mu tam trošku nějakýho krmiva. Jo, Jelen za chvíli u vás v autě, taky Leony, no a samozřejmě přidáme aktuální dopravu. Hezké ránko.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
6: Jo.
5: Jaký?
6: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
5: Přijďte před liberecký kulturák na den svijanskýho piva v pátek 7. srpna od 2.
6: Vynikající Sviany, speciality na grilu a skvělá muzika. Motorband, divá bára, Debilheads a další. Vstup zdarma.
5: Den svijanskýho piva v pátek před libereckým kulturákem.
7: Tohle je ten L-Rock, co dostal auto roku.
8: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
7: Tak to bude drahota.
8: 6, 5, 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
7: Za auto roku? Jako fakt?
8: Fakt. 6655. Jen v Autonord.
9: Škoda L-Rock. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
10: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
11: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
10: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
11: Chevrolet Corvette,
10: Camaro Bumblebee,
11: Ford Mustang GT,
10: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
11: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
10: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
11: Nyní na Allegrii se slevou 15%. Firma na zážitky. CZ.
12: Hit Radio. Hit Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Uzavírka dnes ráno čeká na Lounsku. Dávejte si tam pozor na hlavním tahu mezi obcemi Chvany a Libočany. Dočasně neprůjezdný je tam železniční přejezd a musí se to obět.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Rádiu.

0: Za 9 minut 7 hodin tohle je Hit Radio a Leony, dobré ránečko.
1: Říká se, že o penězích se nemluví, což se možná brzo změní a asi některým šéfům z toho nebude úplně do zpěvu, protože Evropa zavádí právo zaměstnanců zjistit, jak jsou na tom s platem bez srovnání s kolegama, který jsou na stejné pozici.
0: To bude prča. To si myslím, že bude v pracovních kolektivech dělat vyloženě dobrotu, jo? Až si Jarmila, která nic nedělá, řekne o stejný peníze jako někdo, kdo v práci potí krev, protože prostě přece Jarmila nebude mít míň, že jo?
1: No, bude to hustý období, podle mě. Jako já bych to nechtěla vědět vlastně. No, nebo vy byste to chtěli? No, tak my to víme, dobře.
0: My ale... to víme, a nevíme to u Davida. My nevíme, kolik má David.
2: A? To nechcete
0: vědět. Celý David, který mluví dvakrát za hodinu, má mnohem více. A počkej, tak šéf tady před chvilkou byl, tak to pak vyřešíme.
2: No, ale pozor, já nejsem na stejné pozici jako vy, o to tady jde. Já jsem zprávař.
0: No to je jedno, jsi s náma tady v místnosti. Ale to bude výborná taky zpráva pro team building, jo, protože tam až si trošku dáš šťopičku, jo, tak se nebude řešit nic jiného. Já jsem chtěl zeptat, kolik ty bereš? No, beru, nevím, 35. A jak 35? Pojď sem, chtěl zabít hubu. A nebo taky nemusíš jako nikomu nic říkat o tom, kolik bereš, to takhle, když omylem necháš svoji smlouvu, potom co ji podepíšeš ve společný kuchyňce a najdeš ji tam pak sám druhý den. Já si říkám, tyhle, tady někdo nechal smlouvu podepsanou a říkám si, tyhle, tady je moje jméno. To se mi stalo, taky. To se mi stalo. Tak co si o tom myslíte vy? Chcete vědět, kolik bere váš kolega, nebo radši ne? Mika, relax, take it easy, taky glass animals. Do 7 tady na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
2: Paru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
3: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu. Hned.
2: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino, balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Fenomén Šance Liga je zpět.
5: Tady Tomáš Koubek z Liberce, jdeme do nové sezóny naplno, buďte u toho s námi od prvního kola.
4: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě, na Banplay.
6: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. V Česku padaly teplotní rekordy téměř na všech stanicích. Rekord pro včerejší den překonalo 91% dlouhodobě měřících stanic. Nejtepleji bylo ve Strážnici, kde naměřili rovných 41 stupňů. Jde o nejvyšší teplotu, jaká by kdy byla na Moravě a ve Slezsku zaznamenána. Nákladní letadlo DHL se v Německu srazilo s dronem. Stroj po incidentu bezpečně nouzově přistál na letišti v Hanovru. Na letišti Lipskohale navíc pracovníci našli další dron s připevněnou výbušninou poblíž ukrajinských letadel Antonov. Případ vyšetřují německé bezpečnostní složky. Český vývoz vojenského materiálu loni výrazně vzrostl. Podle ministerstva průmyslu a obchodu se zvýšil o téměř 23% na více než 112 miliard korun. Největším odběratelem byla opět Ukrajina, kam směřoval materiál za více než 50 miliard. Výrazně vzrostl také dovoz vojenského materiálu do Česka. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Začíná rekonstrukce renesančního letohrádku v České Lípě. V takzvaném Červeném domě a navazujících budovách vzniknou expozice vlastivědného muzea a galerie Česká Lípa a také odborná pracoviště a depozitáře. V rozpočtu na to má Liberecký kraj připraveno přes 100 milionů korun. Zámeček ve stylu severoitalské renesance patří k nejcennějším památkám svého druhu v kraji. Maximální teploty se dneska na severu Čech budou pohybovat mezi 25 až 28 stupni. Bude oblačno až zataženo, místy se budou objevovat přehánky nebo bouřky.
10: Letní scéna v Paláci Líbik. Talk show, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Kultura pod otevřeným nebem.
11: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
12: Hezké ránečko.
13: Ahoj, krásný čtvrtek. Snídaně
12: šampionů. Davide, já bych potřeboval ještě víc informací k té zprávě. Vrátím se, ty jsi říkal, že nákladní letadlo se v Německu srazilo s dronem a že stroj bezpečně přistál. Jaký stroj? Ten dron, že jo, teda, to bude.
14: Ano.
12: Ano, dobře, tak to máme vyřešený. 7:02, krásné ráno s vámi Michal, Jasmin a David. A písničky? Lady Gaga, pojďme na to.
11: Hit Radio Kontakt.

0: Let Me Love You, DJ Snake a Justin Bieber, tohle je Hit Radio. 9 minut po 7, přejeme hezké ráno.
1: Někdy stačí jedno špatné kliknutí a místo běžného nákupu máte doma něco úplně jiného, jo. Na internetu se teďka řeší pán, který si chtěl objednat 4 kusy jablek, ale místo 4 kusů domů dorazily 4 obrovské bedny plný jablek. A jako ruku na srdce, komu se to nestalo, něco podobného?
0: Tak to bude mít celá ulice asi štrudl k snídaní, docela dlouho to vypadá.
1: Stalo se vám to?
0: No já když si zaspomínám, tak to se musím vrátit teda hodně zpátky do dětství. Já když jsem byl malej, tak jsem chodil nakupovat, jo. Míša, malej vrchní nákupčí, byla to trochu otročina, když na to tak teďka vzpomenu, to je jedno. A měl jsem na nákupním lístku mimo jiný napsaný 1/2 chleba. Jenže máma to tam napsala 1/2. A tak jsem donesl 3 bochníky.
1: Já jsem to sečetl,
0: jsem to sečet a říkám si, a bylo mi to trošku jako divný, jako bylo mi třeba nem 9 a řekl 8, říkám, to 3 chleby to je, no tak je to tady napsaný, tak jsem to donesl, ne? A máma na mě kouká, říká, to si děláš prču, co s tím budeme dělat?
1: Mně se stalo, už je to dávno, já jsem si myslela, že to byly citrony, ale pak teďka jsem si vzpomněla, že to byly cibule. Jo, že jsem chtěla k nějakému jídlu, co jsem vařila, prostě 3 cibule, no. A dorazily mi opravdu jako ty 3 obrovský.
2: Hele, když nemáte cibuli, dejte tam citron.
0: Platíš mi snídaní.
2: No já jsem si vzpomněl na příběh našeho kolegy Dominika Vršanského, když byli v hospodě a objednali si 4 hrušky, čtěte 4 panáky hrušky a oni jim donesli 4 husy. Normálně úplně obrovský talíř, husa, knedlíky, zelí, tak jak to má být. Takže jsme si vůbec neobjednali. No a pak samozřejmě došli k tomu, že asi došlo k chybě v komunikaci.
1: Jakože husičky, hruštičky.
2: Přesně
0: teda,
2: tak.
0: Ale možná to bylo jako schválně, tak bylo potřeba se pořádně promastit, že před těma hruštičkama, takže vlastně to bylo, možná to bylo v plánu. Možná, no tak jo. Co vy, kdo nás posloucháte, stalo se vám někdy takováhle objednávací anomálie?
1: I klidně jako naopak, chcete něčeho hodně a přijde vám jedna věc, že jo, to je pak taky blbý.
0: Nebo. Máme WhatsApp, budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku 777-937-777 a budeme moc rádi i za SMSku na stejný číslo. Teď další muzika, Michal Šulte, Rehab, Waterfall, 7 hodin, 12 minut, Hit Radio, hezké ráno.

0: Čtvrt na 8, 3 minuty k tomu. Tohle je čtvrteční Hit Radio a snídaně šampionů. Michal, Jasmina, David, s vámi, hezké ránko.
1: Bavili jsme se tady o vašich nepovedených objednávkách. Začalo to pánem, který si chtěl objednat 4 jablka, ale přišly mu 4 bedny a vám se takových věci taky dokázali povést.
0: Přišlo od vás spoustu zpráv a spoustu hlasovek. Píše třeba Iva: ahoj, minulý týden jsem měla místo 3 mrkví 3 pytle. To se nestratí, taková brkev.
1: Nestratí. Zdravím vás, když jsem pracovala v chovatelských potřebách a při objednávání zboží jsem se uklikla. Místo 16 konzerv mi jich přišlo 116, takže celá paleta. Zbavovali jsme se toho několik měsíců. Pěkný den.
0: Za mě teda asi nejvíc ultimátní zpráva, která od vás dorazila, je tahle. Ahoj, v práci měl kolega objednat bublinkovou folii na balení zboží. Říkal, že objednal 100 metrů čtverečných, až jednoho dne přijel kamion, odkryl plachtu a říká: tak vám vezu těch 100 rolí. Už je to 10 let a stále máme do čeho balit. PS, jo, nevím proč, ale už ho vedení nikdy nic objednat nenechalo.
1: To je boží.
0: Geniální. Pojďme na hlasovku od Dáši.
2: To mě připomnělo. Byli jsme v Itálii na letišti a já nevím anglicky vůbec ani prd. A teď jako ukazuju prstem prostě tu bagetu. A on mi dal 2 bagety. No tak jsem měla svečinu i do letadla. Prostě prdel. Po čem hovno mi rozumí.
1: Tu bagetu.
0: Tu bagetu, ale my dneska jdeme do Rakouska, po tom vysílání do Rakouska, a až si budou někde objednávat bagetu, my jdeme dvou, řeknu tu bageta a bude to v pohodě. Pane bože.
1: Tak děkujeme za hlasovky a za zprávy.
0: Tak jako nejvíc teda ta folie.
1: Ta je dobrá.
0: Ta je nejvíc, ta je v topu. Tak děkujeme za zprávy. Ed Sheeran, Shape of You za malou chvíli, taky Eva Farna, Neříkej, co má se stát, novinka, to vás bude moc bavit, no a přihodíme i aktuální dopravu. Hezké ránko.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
5: V hypermarketu Globus Liberec nakupování opravdu stojí za to. Zapojte se do soutěže o nákupní koš v hodnotě 10, 5 a 3 tisíce korun. Stačí nakoupit s kartou Můj Globus a jste zařazeni do soutěže. Tak neváhejte a hrajte s námi v hypermarketu Globus Liberec. Globus, tady se svět točí kolem vás.
6: Mimořádná příloha Fotbalový podzim již dnes ve vašem regionálním deníku. Vše, co potřebujete vědět o nové fotbalové sezóně. Zajímavé přestupy, los nižších soutěží. Co si vládci fotbalu chtějí vzít z mistrovství světa? Fotbalový podzim už dnes zdarma ve vašem deníku.
7: Tak to kecáš.
8: No kejco. Kámoš má ještě větší.
7: A co na to jeho holka?
8: Našla si jinýho. Ten mám malej.
7: No jo, zlatej malej.
9: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
10: Proč navštívit i dnes venkovní terasu radničního sklípku? Protože vás čeká jedinečná atmosféra posezení v centru u radnice, výborná meníčka a další pochoutky radničního sklípku a vynikající sviany přímo z tanku. Více na našem webu. Přijďte i dnes na terasu radničního sklípku.
11: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

don't tell anyone that you got.

0: Tohle je naprosto famózní Eva Farná. Co nás tady na tom baví je to, že tomu dáváme 10 z 10 všichni tři tady ve studiu. Neříkej, co má se stát, Hit Radio 7.31.
1: Třikrát ano, postupuješ.
2: To bude říkat ona, protože bude v Superstar ten
0: rok. No, teďka máš možnost Davide ty nazbírat tři bodíčky, jo?
1: Jsou za tady tři zprávy.
0: Za tři zprávy, tak my ti to budeme bodovat, jo?
1: Dobře,
0: tak pojďme na to. Davidův ranní update.
3: Ranní update.
1: Olivový olej zřejmě znovu zdraží. Úrodu oliv v jižní Evropě letos poškodili vedra, sucho i rozsáhlé požáry. Odborníci proto očekávají nižší sklizeň a další růst cen olivového oleje i některých dalších zemědělských produktů.
0: Ale zpráva smutná, ale já tomu dávám 10 z 10. Co Jasmin?
2: Uvidíme, co má dál.
1: Na Moravě padl už třetí den po sobě teplotní rekord. Ve Strážnici meteorologové naměřili až 41 stupňů Celsia, což je dosud nejvyšší letošní teplota v Česku. Denní rekord zaznamenalo více než 90% měřících stanic.
0: Dělalo se mi z toho horko, dávám 10 z 10, kolik Jasmin?
2: 9 z 10, já si nechávám ještě jeden bodíček na tu třetí,
1: uvidíme.
2: Dobře,
1: pojďme na to. Někteří ministři chybějí při interpelacích ve sněmovně opakovaně. Nejméně často podle statistik odpovídal na dotazy poslanců ministr školství Robert Plaga, následovaný ministrem vnitra Lubomírem Metnarem. Oba svou neúčast vysvětlují pracovním vytížením.
0: A tak to je jejich práce.
1: Myslím, že bys přišel za šéfem. Já teďka v pátek nebudu práce šéfe, já to nestíhám kvůli práci.
0: Kvůli práci. Davide, zvedám tady imaginární takhle transparent, je tam 10 z 10. Davide,
2: postupuješ.
0: Davide, ty seš démon.
1: Takže postupuju a v 8.30 můžu mít další update, jo. Se možná mě radši vypadnu.
0: Budeme rádi, budeme rádi. A budeme rádi, když se zapojíte do soutěže. Je tady rychlá pětka s Tomas Arsov. Každý den, celý tento týden soutěžíte o Hairbooster Herbarium. Komplexní péči pro podporu růstu vlasů a jejich dlouhodobou kondici.
2: Ale to není všechno, k tomu taky unisex parfém s vůní santalového dřeva, fialky a kůže.
0: Napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.

0: September, tohle je Pitbull s Kešou a tohle je čtvrteční Hit Radio. Díky, že posloucháte, to nám dělá obří radost. S vámi Michal, Jasmin a David a teď jdeme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Tento týden v Rychlé pětce hrajete o Hair Booster Herbarium od Thomas Arsov a taky Unisex Parfém.
2: Připomínáme, že Thomas Arsov je jedním z nejznámějších českých kadeřníků. Ty jeho produkty jsou výborný. A kdo si o ně dneska zasoutěží teda?
0: To je Eva. Evi, hezké ráno.
3: Dobré ráno.
2: Ahoj.
0: Dobré ráno. Ty jsi nám napsala, chci soutěžit, páč mám kudrnaté vlasy, tak díky tomu jsme tě vybrali a teďka máš tu možnost. Tak jsi připravená na 5 otázek?
3: Nejsem, protože ještě spím, ale v pohodě.
0: To dáme, to dáme. Tak pojďme na to.
1: Otázka první.
3: Ano.
1: 5 vteřin na odpověď.
2: Jaký je český název pro měsíc January?
3: Únor.
2: Ještě jedna? Ano.
0: Leden, je to tak, leden.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Která rudá květina bývá symbolem lásky?
3: Růže.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Na kterém prstu se nejčastěji nosí snubní prsten?
3: Prsteníček.
0: Ano.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Evi, jak se jmenuje dopravní prostředek, který jezdí po kolejích ve městě?
3: Tramvaj.
2: Ano.
0: Je to tak. A pojďme na poslední pátou otázku.
2: Jak říkáme povolání ženy, která stříhá a barví vlasy?
3: Kadeřnice.
0: Evi, to není možný.
2: To byl fičák.
0: To bylo fičák, asi jako u tebe, zní to jako když nám voláš z vytrnýho tunelu anebo ze Sněžky, pěkně ti to tam učí, kam pádíš?
3: Do práce.
0: Do práce, klasika. No tak, myslím si, že se ti bude pracovat dneska o něco lépe, vyhráváš produkty od Thomas Arsov a my ti moc gratulujeme a hlavně tím tvým kudrnatým vlasům, že jo?
3: No úplně skvělý, poprvý u vás.
0: Oni se z toho teďka normálně narovnali, teďka, jako moje radost, že jo?
3: Tak tomu víš si, že ne, celý život.
2: Tak moc gratulujem, Evi.
0: Evi, šťastnou cestu, zvládni to v práci a měj se krásně, ahoj.
3: Děkuju.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: tohle vám zkrátilo pár minut v práci nebo na cestě do ní. Welshly Arms, naprosto legendární song Legendary, 7.43 na Hit Radio. Dobré ráno.
1: Ono se říká, že neexistuje špatný počasí, jenom špatný oblečení, ale to platí podle mě jenom do chvíle, než jsou tyhle ty teploty, které teďka jsou, jo, 37 stupňů a vejš, protože když je v zimě minus 10, tak vy si dáte bundu, čepici, jasně, dáte si čaj, zalezete někam a je vám super, ale co máte dělat sakra v tomhletom počasí, když to je mnohem horší?
0: Mně se na tom líbí vlastně, nebo mně se na tom nelíbí nic na tomhle počasí, když jsou 40, ale jak jsme změnili to naše přemýšlení, jo, že když je na teploměru, když ukazuje předpověď 31, 32, tak nevím, jak to máte vy, ale u nás doma to je tak, že hele, zítra má být jenom 32.
2: Já to doplním ještě o předpověď, zítra se opravdu brutálně ochladíte, poměr ukáže v maximech 27 stupňů.
0: Takže to bude David zima umře. Normálně.
1: David umře, ten je to extrémně zimomřivej a podle mě jediný člověk na této planetě, komu to horko tady jako nevadí.
2: To je to zima. Tak, ale dobrou zprávou je, že už v pondělí ukážete poměr 33 stupňů a ve čtvrtek tady vidím dokonce 34.
0: To je super, takže ta tradice se vrací zpátky, takže 40 tam nemáš, Davide?
2: Zatím ne, ale všechno se může změnit.
0: Všechno, no já doufám, ale já si říkám, ale ještě, že nesníží, protože musí v takovém vedru ještě odhrabávat sníh. To je kravál, tohle k vám posíláme za chvíli. Linkin Park, The Emptiness Machine, taky Nico Santos a Fastboy a taky info z dopravy. Dobré ránko.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
8: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
7: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
9: Dopřejte si pořádnou porci čerstvosti v Globusu Liberec. Od 5. do 18. srpna získáte 20% slevu na ovoce a zeleninu se zákaznickou kartou Můj Globus. Naplňte svůj košík tím nejlepším a ušetřete. Těšíme se na vás. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
11: Pohoda, Klídek Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Taky dnes ráno počítejte s omezením v Liberci. Pracuje se v Dětřichovské ulici. No a opatrní buďte taky v Raspinavě v ulici Fučíkova, kde probíhají stavební práce. Provoz dočasně vede i v protisměru.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Přesně za 5 minut 8 hodin dáváte si Hit Radio. Dobré ránko. Na ženské Tour de France se objevil úplně nový druh dopingu. Napadá vás, co by to mohlo být? Davide, napadá tě?
1: Ne.
0: Jsou to aerodynamické vycpávky v podprsenkách. Závodnice totiž zjistili, že správný tvar hrudníku zlepšuje proudění vzduchu, takže do cíle nastoupili komisařky a museli jim kontrolovat košíčky, jestli se náhodou nějak nepomohli.
1: Mě napadá, že to byl doping hlavně pro fanoušky Tour de France.
0: Jako pro televizní diváky. A já si myslím, že teďka asi vzroste zájem o pozici traťový komisař. No ale tak, že jo, tak dřív se sypalo, že jo. Pak se schovávaly, nevím, motorky do rámů kol a teďka se řeší, jestli má favoritka košíček A nebo C.
2: A co se to řešilo ještě nedávno s těma chlapama? Ty zase něco měli v rozkroku,
0: to ne? Si, to byly nějaký Japonci skoky na lyžích, jestli si pamatujete dobře, taky si to vycpávali, že jo.
2: Ach jo.
0: Bylo potřeba hodně materiálu.
2: Prostě čím větší, tím lepší, opravdu. Na obou frontách teda.
0: No z toho prostě plyne, že jestli chcete mít vítr v zádech, je to o tom, jak moc máte nabito na hrudi. A co my chlapi s tím budeme dělat, no? My jsme zase utřeli prostě, no. Rihanna, Umbrella, 7.56, tady na Hit Radio. Dobré ráno.

0: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní 1 kg za 11,90 a losos filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Na týdenní dovolenou si nemůže dovolit odjet skoro pětina Čechů. Podle dat Eurostatu šlo loni o 19% obyvatel. Ve srovnání s obdobím před 20 lety se ale situace výrazně zlepšila. Tehdy na dovolenou neměli peníze více než 2/5 lidí. Ve srovnání s okolními zeměmi si Česko vede lépe než například Slovensko, Maďarsko nebo Polsko. Kyberpodvodů v Česku výrazně přibývá. Podle Komerční banky vzrostl počet útoků za první pololetí meziročně o 41%. Podvodníci nejčastěji zneužívají falešné investice, parkovací aplikace nebo rezervační portály. Odborníci varují, že letošní rok je z pohledu kyberpodvodů zatím nejhorší za poslední 4 roky. Vrtulník s Donaldem Trumpem se dostal nebezpečně blízko civilního letadla. Americký letecký úřad vyšetřuje, proč nebyl při vzletu prezidentského stroje zastaven provoz na blízkém letišti. Podle prvních informací nikomu nehrozilo bezprostřední nebezpečí. Incident se stal v okolí washingtonského letiště, kde loni došlo k tragické letecké nehodě. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Jablonec nad Nisou zahájí příští týden další etapu revitalizace jednoho z největších jabloneckých sídlišť, sídliště Šumava. Práce na etapě začnou 11. srpna a potrvají, dokud budou příznivé klimatické podmínky. Stavbaři zahájí práce v křižovatce ulic Březová a Skelná a budou pokračovat směrem k ulici Spojovací. Dneska se nám na severu Čech zatáhne a trochu se ochladí. Bude oblačno až zataženo, místy přehánky nebo bouřky, které mohou být i silné. K večeru pak ubývání srážek i oblačnosti. Nejvyšší teploty dneska mezi 25 až 28 stupni.
9: Letní scéna v Paláci Líbik. Talk show, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Místo, které spojuje.
10: Dobré ráno, šampione.
11: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
12: Jsme tady pro tebe.
11: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
13: My vám přejeme hezké čtvrteční ráno.
14: Ahoj. Snídaně
15: šampionů. Ono vždycky nechá Michal hodně prostoru, tak to mám fakt dělat.
13: Já jsem chtěl říct, že já když řeknu hezké a čtvrteční ráno a ještě něco k tomu, tak vlastně jsem tě všechno vybral už, no. Tak co nám, hele, David kouká, když na dloube voloj, tak co nám řekneš ty?
16: Já řeknu jenom dobré ráno.
13: No, to jsme chtěli slyšet. Pojďme na písničky Adele, Rolling in the Deep, 8.03, hezké ráno.
17: Hit Radio Kontakt.

0: 8.06, krásné ráno, šampioni, posloucháte Hit Radio.
1: Já mám občas pocit, že sociální sítě úplně zničily kouzlo narozenin a narozeninových přání, že dřív jste si pamatovali ty narozky těch důležitých lidí, ale teďka je všechno na Facebooku nebo na Instagramu. Na Facebooku jsou připomínky, že jo? A nebo dá někdo storíčko, že jo, díky za všechny přání k narozkám, a vy si řeknete, ježiš, a jo, tenhle měl narozky. A teď je vám blbý mu vlastně napsat, protože on bude vědět, že vy jste viděli to storíčko.
2: No, nejabsurdnější věta je na Facebooku, když ti vyskočí notifikace, váš kamarád Honza Novotnej má narozeniny, napište mu, že jste si vzpomněli, že jste si nevzpomněli, kdyby vám nepřišla ta notifikace.
0: Ne, tohle je past. Past jménem narozeniny, je takový narozeninový jmenový pole, dalo by se říct, jo, protože na, asi se shodneme na tom, že když nám tohle vyskočí, tak nevím, jak to děláte vy, já to dělám nenápadně, jo, že nenapíšu tomu člověku na Messengeru, ale že počkám x hodin, a když na to nezapomenu, tak večer napíšu SMSku, hele čau, vzpomněl jsem si, že máš narozky, všechno nejlepší, jo, a teďka jsem se, to je blbý říkat do rádia možná. Se propálil teďka.
1: Doufám, že to slyší ty tví kamarádi.
0: No tak my chlapi na ty narozeniny, my to máme prostě horší, si myslím, no. My, pánové, protože my to máme tak, že přesně víme, jaký objem má motor našeho auta, jaká specifikace oleje se do něj leje, všechny tady ty čísla jako známe, ale prostě zapamatovat si narozeniny ženy a dětí, ty to je problém, jako.
1: Jako asi to máme o trochu lehčí, protože my tady spolu nejsme tak dlouho a já si pamatuju i vaše narozky.
0: No tak schválně. Tak schválně.
1: Tak Michal je 17. dubna, ty jsi 1. února.
2: Dobře, ty.
0: Tak to čumím teda.
1: No, a já mám na tohle prostě pamatováka. No.
0: Davide, možná bychom si měli vzpomenout, kdy má narozeniny Jasmin, a to bude, já nevím ani rok.
1: No, tak je
0: ty seš, počkej, ty seš 99.
1: Ano.
0: A tam jsme skončili.
1: Hele, o mně to není, je to 10. květen, ale dobře.
2: Byla to šance 365:1.
0: A prohráli jsme.
1: Nicméně, jak jste na tom vy, naši milí posluchači, pamatujete si narozeniny svých blízkých, anebo vám v tom pomáhá ten Facebook a tyhle ty připomínky na sociálních sítích?
0: Jak to je tady ve studiu, to jsme vám velice dobře dokázali. Myslím si, že no schválně, jsme zvědaví, jestli teda je tam rozdíl mezi muži a ženami. 777-937-777, WhatsApp, hlasovky, bereme všechno, klidně SMSku. Teď berete vy Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love, 809, dneska ráno.

0: Čtvrt na devět, minuta na vrch, dáváte si čtvrteční Hit Radio snídaní šampionů.
1: Ptali jsme se vás na to, jestli si pamatujete narozeniny svých nejbližších, anebo jestli už vzpomínáte jenom na notifikace na sockách.
0: Přišlo od vás opět spousta zpráv, za to moc děkujeme, tak začneme to od Stáni. Ahojte, pamatuju si všechny příbuzné, jak narozeniny, tak svátky, a pak mi všichni z rodiny volají a ptají se. Hele, nebude mít teďka ten a ten narozeniny? Nejbližší přátelé si pamatuju taky a kamarády syna. Nějak se mi ta čísla drží, hezký den.
1: Sonja, dobré ráno, já si narozeniny blízkých pamatuji, i některých známých, ale chtěla bych spíše říct, že moje maminka dělala ředitelku školy, měla 52 zaměstnanců a ode všech si ty narozky pamatovala. Dnes jí je 84 let a přesto mi takto z ničeho nic řekne, že dneska by měla nebo má narozeniny Anička nebo kdokoliv jiný. Úžasná. A to je fakt, že moje babička byla taky taková. Ta paměť prostě sloužila nějaký.
0: To je pravda, no. Já teda přiznám se, že asi ani nevím teď, jakou mám velikost bod, musel bych se podívat. Ale třeba ICQ číslo, první číslo na ICQ si pamatuju úplně přesně do dnes. Jo. Co tady máme dál? Katka píše, hezký den Jasmínko, tak tebe si zapamatuju, mám narozeniny ve stejný den, 10. května, jen jiný roční. Pamatuju si nejbližší i bez Facebooku, v závorce máš krásný smích, děkuju moc, moc vás zdravím, Káťa.
2: Teď jak o tom mluvíme, tak jsem si vzpomněl, že jsem letos opět zapomněl popřát k narozeninám mému kamarádovi Frančeskovi, měli 20. dubna, takže to, takhle opožděně všechno nej.
0: Jsem zapomněl popřát k narozeninám nám dvěma tady.
1: No, to ne, abych nevytahovala tady, ať se nepoštěkáme. Bětka, ahoj, tady Betty, je mi 10 a i přesto si pamatuji všechny data narození kamarádů, ale moje narozeniny si nikdo nepamatuje.
0: Betty, Bětko, jestli nás slyšíš, prosím tě, jo. Napiš nám, kdy ses narodila, kdy máš narozeniny, my si to tady napíšem a každý rok ti budeme přát k narozkám.
2: To je výzva.
0: To je výzva. Tak tady máme několik hlasovek, pouštím tu hlasovku od Michala.
3: Hezký ráno z Chomutova. Já si teďka víc pamatuju hlavně svátky, protože víc koukám do kalendáře vzhledem k tomu, že jsem odboural všechny Facebooky, Instagramy a všechny ostatní sociální sítě, takže si víc všímám kalendáře obyčejného. Ale chci říct, že třeba jako dítěti, my, když žádný Facebooky nebyly, tak mi chodilo mnohem víc zpráv v obyčejných SMS, které se platily. A dneska už to není, no. Dneska kolikrát už ani zadarmo nikdo nenapíše, ani si nevzpomene, takže něco na tom asi bude. A zároveň já si pamatuju paradoxně mnohem víc narozeniny slavných lidí a třeba toho 10. května jsem zrovna věděl, no. Takže hezký den.
1: Měl dobrý point Michal teda.
0: Kde je 10. května?
2: Na mě se nekoukej, já to nevím.
0: Tak, už víme, kde má Bětka narozky, je to 28.7., to je červenec, takže 28.7., no tak to až za rok, Bětko. Tak, máme tady ještě hlasovku od Radka, tak pojďme na to.
4: Dobré ráno, přátelé, dobré ráno, rádio, narozeniny versus Facebook. Ano, tak já si narozeniny svých nejbližších samozřejmě snažím pamatovat, pokud to samozřejmě jde, anebo to mám napsané v diáři. Ale Facebook občas se mi taky stává, že mi nezobrazí toho dotyčního, že má narozeniny, a já to potom zjistím, když se mi objeví nějaký odkaz na tom profilu, prostě, že děkuju vám všem za krásné přání k narozeninám. A já píšu, říkám, olala, no kamaráde, neobjevil ses mi, píšu ti zpětně vše nejlepší a tak dále. Ale mám ještě takový úkol pro mý kolegy z divadla, kde mám celý seznam mých kolegů, data narození, a já je mám napsaný v kalendáři a každý ten den, kdy oni mají ty svý výročí, tak já jim píšu za všechny nějaké přání plus nějaký obrázek s květinkou a tak podobně. Podle toho, jaké to je pohlaví a podle toho, jakoho mám rád. Tak přátelé, krásný den, krásný sluneční den. Mějte se hezky.
0: Děkujeme, Radku, tobě taky. Já teda přiznám se, já bych chtěl najít všechny, kdo se narodil ve stejný den jako já, mezi našimi posluchači. To je 17. dubna. Tak mi napište a uděláme společný mejdan na Letenský bláni, když nás bude dost, jo? Zvu to. Pojďme na muziku, Taylor Swift, The Fate of Ophelia. A mimochodem, Markovi Ztracenému v 8.50 budeme volat. Počkejte na to, hezké ráno.

0: do práce, domů, ke kafi, ke všemu, co děláte, jenom hity. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Za malou chvíli třeba aktuální doprava a hlavně další muzika. Chci tančit, to jsme tady v playlistu dlouho neměli, alespoň já to dlouho nehrál, tak to si užijeme společně. A na to se můžete těšit za malou chvíli, tak hezké ráno.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
2: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun.

6,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90 a Lay's chipsy různé druhy za 39,90 až do 11. srpna.

0: Na webu a sociálních sítích. Keltskános 2026 opět ve vysokém nad Jizerou.
1: Jídelno. Pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno. Od pondělí do neděle.
2: Kámo, já už to nevydržím.
3: Kámo, ten je velký.
2: Kluci mají větší. Za to ten tvůj je malej.
3: Dík. Fakt, kámoš.
4: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Kolona se taky dnes ráno dělá tradičně na dálnici D7 před Prahou ve směru od Chomutova. Vinou stavebních prací se tam popojíždí krokem. Aktuálně má kolona už asi 2 kilometry.
1: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
2: Hit Radio Kontakt.
3: Život plyne dál.

0: Tohle jsou Miraj.
1: Dokud budu jenom trochu vnímat.
0: S vámi čtvrteční Hit Radio, krásné ráno, David má ranní update.
2: Ranní update. Linkin Park chystají nový celovečerní dokument, do kin dorazí 30. září a zachytí návrat kapely po smrti Chestera Benningtona i začátek nové éry se zpěvačkou Emily Armstrong. Fanoušci se mohou těšit na dosud nezveřejněné záběry ze studia, zákulisí i koncertů. Odborníci varují před dopady jevu El Niño. Podle odhadů může do konce příštího roku uvrhnout až 50 milionů lidí do akutního hladu. Nejvíce ohrožené jsou oblasti Afriky, Latinské Ameriky a části Asie. Pro mnoho žen jsou plavky větší výzvou než samotná dovolená. Podle psychologů zatím často nestojí skutečný vzhled, ale nejistota a tlak na dokonalou postavu. Průzkumy navíc ukazují, že negativní vztah k vlastnímu tělu dokáže řadě lidí zkazit i vysněnou dovolenou.
0: Jestli dívám na sebe, tak nejenom pro ženy, ale i pro muže.
3: Jste říkali, že jdete někam k vodě, do Rakouska.
0: Jasně, do Rakouska po vysílání, no jedeme.
3: No jak tak na tebe s Jasmem koukáme, ty se tam asi moc netěšíš.
0: Dělaj si. A tak my to možná vezmeme přes Německo. Tam bych mohl se na nějakou burku ve výprodej, ne? Entrance, Stayin' Alive, 8.33.

0: Vegeta tady s svým Stones and I. Gone, gone, gone. 8.58. A to je finý to čtvrteční snídaně. Já se s váma jdu rozloučit, protože my se společně uslyšíme až v pondělí.
1: No, tak já bych nemachrovala
0: David
1: takhle.
0: Má taky volno zítra. Ty tady jsi zítra s Filipem Lejčkem. Tak my vám přejeme krásný víkend, takhle předběžně.
1: Provokatér. Přejeme vám krásný čtvrtek a zítra se na vás těším já s Filipem.
0: Zítra v pátek ráno.
2: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
0: Mějte hezký čtvrtek.
1: Ahoj.
0: Čau, čau, čau.
3: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte na Semelsku v Turnově. V Nádražní ulici probíhá rekonstrukce vozovky. Provoz je na místě řízen jedním jízdním pruhem, tak bacha na to. No a komplikace máme taky na Jablonecku v Tanvaldu v Palackého ulici. I tady probíhají práce na vozovce, tak očekávejte omezení provozu. Na cestách se opatrujte, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Mimořádná příloha Fotbalový podzim již dnes ve vašem regionálním deníku. Vše, co potřebujete vědět o nové fotbalové sezóně. Zajímavé přestupy, los nižších soutěží. Co si vládci fotbalu chtějí vzít z mistrovství světa? Fotbalový podzim už dnes zdarma ve vašem deníku.
6: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Sichrov. 7. až 9. srpna se promění zámek Sichrov v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Vašutem. Kromě toho také klasický muzikál Rebelové. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
7: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
10: Je 9 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová, hezké dopoledne. Opět padaly teplotní rekordy. Teplotní rekord pro včerejšek překonalo 156 z víc než 170 dlouhodobě měřících stanic v Česku. Nové maximum pro celý srpen zapsalo 31 stanic a 28 míst zaznamenalo dosud nejvyšší teplotu v historii. Jablonec nad Nisou zahájí příští týden další významnou etapu revitalizace sídliště Šumava. Rekonstrukce ulic Březová a Spojovací naváže na už dokončené investice v Jeronýmově ulici a v lokalitě Skelná a představuje další krok v dlouhodobé obnově jednoho z největších jabloneckých sídlišť. Klimatický jev El Niño může narůst do extrémních rozměrů. Do konce příštího roku by mohl přivést zhruba 50 milionů lidí do stavu akutního hladu. Upozornil na to Světový potravinový program. Podle něhož už nyní čelí vážné potravinové nejistotě 225 milionů lidí v 45 zemích. Fotbalisté Jablonce dneska úvodním domácím zápasem rozehrají třetí předkolo konferenční ligy proti aktuálnímu lídrovi lotyšské ligy RFS Riga. I když soupeř 11krát po sobě neprohrál, favoritem dvojzápasu jsou svěřenci trenéra Luboše Kozla. Zápas na jablonecké Střelnici začne v 6 večer.
11: Letní scéna v Paláci Líbik. Talk show, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Kultura pod otevřeným nebem.
10: Na severu Čech měříme aktuálně 21 až 25 stupňů. Dneska bude většinou oblačno, místy se můžou objevovat přehánky nebo i bouřky. K večeru pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 26 až 29 stupni.
8: Hit Radio Kontakt.
3: Krásný dopoledne, krásný čtvrtek, to už vám od mikrofonu přeje Silvie Válková. My si teď už startujeme společný 3 hodinky, tak jestli už jste si stihli dát kafe a zpamatovat se z té ranní ospalosti, můžeme oficiálně a hlavně v klidu vstoupit do dalšího pracovního dne. Za chvilku koukneme, co se děje u nás na severu a k tomu samozřejmě jenom ty nejlepší hity. Tady je Shakira.

byli Fall Out Boy a jejich Centuries hned na úvod našeho společného dopoledního rozjezdu. Sedíte zrovna v práci? Tak v první řadě chci říct, že kamarádi, nebojte, jsme v tom s váma, ale já se chci hlavně zeptat na jednu věc. Vzpomenete si ještě na svůj pracovní pohovor? Kde jste byli na pohovoru poprvé a měli jste tam sebou morální podporu? Že ne? No, to se není čemu divit. U nás tohle moc nefrčelo, to ale mění teď Gen Z. Zástupci téhle generace si na pracovní pohovory čím dál častěji vodí rodiče, zejména teda maminku. Dokonce podle jednoho průzkumu je to každý pátý člověk. A já to teda řeknu, ale mně to přijde strašný, protože jak jinak dokázat, že ještě neumím rozhodovat sám za sebe, nejsem dost zodpovědný a nezvládám stresový situace, než tak, že si na pohovor nakráčím se svojí mámou v zádech. Na druhou stranu, kdyby ta moje šla se mnou, tak dostanu jakoukoliv práci, si myslím, protože moje mamka nebere ne jako odpověď a myslím, že i CEO obrovské firmy by před ní byl takhle malej. No, pojďme radši dál, my vám tady budeme taky dělat doprovod, ale pouze ten hudební, tak tady je Nezastavitelná Sia. Jdeme na to, krásný dopoledne.

Kina. Divoký byl a malování, tohle jsme za váma poslali do toho dnešního dopoledne. Máme tady čtvrtek a mně přijde, že to nějak strašně rychle letí všechno. Já mám normálně pocit, jako kdyby včera bylo pondělí, což jako je dobře, že to tak není, díky bohu, ne, že bych si stěžovala, že je skoro víkend, ale taky se mi zdá, jak kdyby jsme před chvilkou startovali prázdniny a přitom už jsme za půlkou, už se spíš tak

0: Outside. Potom přidám taky Temper City, tak i na to určitě počkejte. Zůstaňte s náma a krásný čtvrtek.
1: Maxi, kdo vybírá podlahu?
2: Ty.
1: A kdo jí položí?
2: Já.
1: Super, jedeme do Baumaxu.
3: V Baumaxu vinilová podlaha SPC Dub Toronto, metr čtvereční, jen za 309 korun.
1: Luxusní vzhled.
3: Snadná pokládka.
1: Akce platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
5: Jo.
4: Jakej?
5: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
6: Přijďte před liberecký kulturák na den svijanskýho piva v pátek 7. srpna od 2.
5: Vynikající Sviany, speciality na grilu a skvělá muzika. Motorband, divá bára, Devil Heads a další. Vstup zdarma.
6: Den svijanskýho piva v pátek před libereckým kulturákem.
7: Fenomén Šance Liga je zpět.
8: Tady Jan Chramosta z FK Jablonec. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
7: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
9: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
10: 10 za měsíc?
9: Spíš 12.
10: 12? Vážně, Zuzko?
9: 7378.
10: Za toho velkýho Enyaqa?
9: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
10: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
9: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
11: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
12: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
13: Proč navštívit i dnes venkovní terasu radničního sklípku? Protože vás čeká jedinečná atmosféra posezení v centru u radnice, výborná meníčka a další pochoutky radničního sklípku a vynikající Sviany přímo z tanku. Více na našem webu. Přijďte i dnes na terasu radničního sklípku.
14: Poctivý oběd jako od babičky? Objednejte si ho z jídelny v Plaze na Bolt Food. Jednoduše v aplikaci ještě dnes. Bolt Food. Jídlo až ke dveřím.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

Self-aware na Hit Radio Kontakt je 5 minut po 9:30 a nás i dneska čekají dost vysoké teploty. No tak schválně se pojďme mrknout na průzkum, který odhalil pro nás velmi užitečnou věc, a sice který město v České republice má nejlíp klimatizovanou MHD. Začneme v Liberci a tady vás rovnou zklamu, nejsme vítěz, dokonce nejsme ani v top 10, ale jsme na, myslím si, velmi úctyhodném 11. místě s 37%, takže může to být lepší, ale i horší. Kdo je na tom o trochu líp, to je třeba Ústí nad Labem s 46%, který obsadilo 9. příčku. A teď už jdeme na samotný stupně vítězů. A je mi jasný, že si myslíte, že na prvním místě bude třeba Praha, ale kamarádi, není to tak. Naše hlavní město skončilo s 53% na 8. místě a pomyslný bronz teda berou Pardubice 81%, Zlín 87% a number one jsou Karlovy Vary. Tady je doslova klimatizovaný každý bus. Nutno ale dodat, že to je to jediné, co jim tam jezdí, jo? Takže to se to pak machruje, že mají klimatizovaný každý MHDčko. No nic, pojďme dál za další skvělou muzikou. Tady jsou Verve Bitter Sweet Symphony.

0: Rosé, Bruno Mars a Apaté na Hit Radio Kontakt. Za chvilku už 9:45. A my jsme se tady včera bavili o nostalgických vzpomínkách na prázdniny u babičky a já jsem teda ostuda, protože jsem si všimla až teď, že mi k tomu přišla nádherná zpráva od Sabči, která píše: Ahoj Silvi, ty jsi mě teď úplně vrátila zpátky do letních prázdnin u babči. Nikdy nezapomenu na ta pohodová rána, kdy v televizi dávali Mumínky a já u toho popíjela kakao. Hned bych se vrátila v čase, kdyby to šlo. Úžasný. Sabi, děkuju za to, mě teda zaujali ti Mumínci. To je třeba animák, který já jsem taky zbožňovala. Mimochodem, víte, jak se u nás říká taková ta fráze nemá to v hlavě v pořádku, nebo třeba má okolečko navíc, tak ve Finsku se právě říká nemá všechny Mumínky v údolí. Takovýhle fenomén to je. A myslím si, že až budete chtít někoho šifrovaně pomlouvat, tak tahle fráze může docela dobře posloužit. Teď už ale zpátky k muzice. Za malou chvilku posílám další hity, staví se třeba Cyril, Poetika nebo skupina Marquez, tak na to určitě počkejte a fajn dopo.
1: Ještěd a UNESCO. Jak blízko je jedna z nejznámějších českých staveb zápisu na prestižní seznam světového dědictví UNESCO? Co musí Liberecký kraj ještě splnit a proč celý proces potrvá několik let? O tom jsme si povídali s náměstkyní hejtmana Květou Vinklátovou. Nalaďte si Hit Radio Kontakt ve čtvrtek a dozvíte se víc.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio Kontakt.
3: Domov začíná v kuchyni. QV kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. QV kuchyně.cz.
4: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Plasech u Plzně za 6 950 000 korun, rodinný dům ve Skutči u Chrudimi za 5 990 000, rodinný dům v Dražení u Plzně za 6 490 000, byt 1+1 v Děčíně za 2 245 200 korun a nájemní dům v Mladé Boleslavi za 11 330 000. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
6: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
7: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
9: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio. Hit Radio Kontakt.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Na hodinkách už máme skoro desítku a před námi rychlej pohled na silnice v našem regionu. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte na Semilsku v Bělé ve směru na Chutnovku. Srazilo osobní auto Srnu, tak tady dejte pozor. No a nohu z plynu sundejte taky na trase z Turnova do Liberce. Na silnici 35 první třídy za sjezdem na Jablonec nad Nisou je porouchané auto. Tak i tady bacha na to. Dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seko Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Tak co, Klára?
9: Kámo, vadí, že je malej.
8: Malej? A řešíš to nějak?
9: Ne, na to je moc malej.
8: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
10: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
11: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
14: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Liberecký kraj, Děčínsko a Šluknovsko a Denisa Mečířová. Okna horského hotelu a vysílače Ještět, která na konci července poškodil vandal, nechá Liberecký kraj opravit odborníkem. Měnit za nová je nebude. Jde totiž o původní okna speciálně vyrobená pro Ještět v Belgii. Vzhledem k tomu, že kraj připravuje kompletní rekonstrukci památkově chráněné budovy, nemá teď smysl okna měnit. Ojetiny v Česku zdražují. Průměrná cena ojetých aut na českém trhu v červenci meziročně vzrostla o skoro 7% na 324 tisíc korun. Bylo to o necelých 3 tisíce korun víc než v červnu, ale zároveň o téměř 11 tisíc méně než v rekordním únoru. Přesto prodeje ojetých automobilů na inzertních serverech poklesly. Policisté našli tělo 28-letého muže, kterého hledali od úterní silné bouřky. Na jezeře Most byl v tu dobu na paddleboardu. Po druhém muži stále pátrají. Tělo našli ve středu večer. Policie o tom informovala na sociální síti X. Před Bílými tygry je první zkouška před novým extraligovým ročníkem a hned na startu přípravy je čeká derby s rivalem z Mladé Boleslavy. Úvodní boli utkání padne dneska v 5 hodin odpoledne na ledě liberecké Home Credit Arény.
15: Letní scéna v Paláci Líbik. Talk show, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Místo, které spojuje.
14: V Liberci měříme 26 stupňů, v Děčíně je 24 a v Hejnicích 27. Dneska bude na severu Čech většinou oblačno. Objevovat se můžou přehánky nebo bouřky. Maximální teploty se budou pohybovat mezi 26 až 29 stupni.
12: Hit Radio Kontakt.
0: Čtvrteční dopoledne pokračuje. Silvie Válková stále s vámi a k tomu už servíruju trio Rehab, Ina a Seš. Jdeme na to.

je prostě dokonalost sama. Michael Jackson, Will You Be There a Hit Radio Kontakt na hodinkách 13 minut po desátý. A dneska, kamarádi, není jen tak obyčejný čtvrtek. Dneska je totiž poslední příležitost si vyhrát lupeny na koncert Marka Ztraceného, který bude už zítra. Bude to koncert, kde se bude psát historie, bude to show a hlavně nezapomenutelný zážitek. A my tady těch komentářů pod soutěžním příspěvkem na našem Instači máme strašně moc. Jeden je krásnější než druhý. Vy Markovi necháváte vzkazy a fakt nepamatuju, kdy naposledy jsem měla při čtení komentářů v jednom kuse husinu. Jste prostě boží, ale vstupenky už tady máme jenom dvě. Dva poslední volňásky, který někomu z vás dáme ještě před obědem, tak jestli jste nám tam ještě, kamarádi, nestihli napsat, teď je poslední šance, mrkněte na to a já držím palce, protože fakt to může být kdokoliv z vás. Teď už další hity, Ray Dalton a Blood Runnin', to posílám za váma, ať jste kdekoliv a děláte cokoliv. Tady to je... Lilia.

0: je jedna z mých top srdcovek. Green Day, American Idiot. Kamarádi, krásný dopoledne. Teď jedna otázka. Už jste někdy byli v Jindřichovicích pod Smrkem? To je krásný místo, kousek od Friedlandu, obklopený jízerkama, takže to tady má nádhernou atmosféru. A třeba se i někdo z vás Jindřichovice spojí s ikonickýma letníma táborama, které se tady dřív dělali, ty byly prostě fantastický. Každopádně, v Jindřichovicích to žije i teď. Od pátku do soboty tady budou probíhat slavnosti Jindřichovické dny a program je nabitej. U zříceniny kostela svatého Jakuba se v pátek odehraje několik koncertů, uvidíte tady taky ohnivou show nebo taneční vystoupení a v sobotu se zase na fotbalovém hřišti budou dělat různé soutěže, workshopy, exibice a pozor, teď vytáhnu eso z rukávu, který vás přesvědčí, že sem musíte vyrazit. Kamarádi, v sobotu tady proběhne soutěž o nejlepší štrudl. U toho prostě musíte být. Takže si zapište do diáře pátek 7. a sobota 8. srpna Jindřichovické dny. Doražte sem, protože já dám klidně ruku do ohně za to, že si tady ten víkend užijete naplno. A my jedeme dál na značkách Dua Lipa a Houdini. To posílám už za malou chvilku. Tak zůstaňte s náma a fajn dopo.
1: Nový Bor má letní novinku v podobě venkovní zážitkové hry. Taky dokončenou další etapu proměny sídliště a připravuje se i nová výjezdová základna záchranky. Všechno jsme probrali se starostou Nového Boru Jaromírem Dvořákem. Vy si to na Hitrádiu Kontakt můžete poslechnout v pátečním rozhovoru.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hitrádia Kontakt.
3: Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hitrádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
6: Jo.
5: Jakej?
6: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
7: Přijďte před liberecký kulturák na den svijanskýho piva v pátek 7. srpna od 2.
6: Vynikající Svijany, speciality na grilu a skvělá muzika. Motorband, divá bára, Debilheads a další. Vstup zdarma.
7: Den svijanskýho piva v pátek před libereckým kulturákem.
8: V hypermarketu Globus Liberec nakupování opravdu stojí za to. Zapojte se do soutěže o nákupní koš v hodnotě 10, 5 a 3 tisíce korun. Stačí nakoupit s kartou Můj Globus a jste zařazeni do soutěže. Tak neváhejte a hrajte s námi v hypermarketu Globus Liberec. Globus, tady se svět točí kolem vás.
9: Někdo vidí zahradu, ty vidíš...

0: Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: Když hlad nepočká, je tu Bolt Food. Objednejte v aplikaci a nechte si dovést své oblíbené jídlo už dnes. Bolt Food. Jídlo bez čekání.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
5: Hit Radio. When the day

a Dua Lipa na Hit Radio Kontakt na Hodinkách 4 minuty po půl jedenáctý. A my teď jdeme do světa videoher. Každý normální člověk, který není gamer, by vám řekl, že na herní přezdívce zas až tolik nezáleží. Ale naopak každý hráč moc dobře ví, že nick neboli přezdívka je pekelně důležitá. Kvůli ní vlastně trvá vytváření nový postavy tak dlouho, protože není radno brát to na lehkou váhu. A je to svatá pravda. Představte si, že jeden muž si odseděl 18 měsíců ve vězení, protože si policie spletla jeho nick ve Skyrimu. Prostě hledali jednoho konkrétního prevíta, který dělal špatné věci a spletli si to, přičemž rozdíl byl v jednom podtržítku. Takovej her, co mohl za těch 18 měsíců stihnout. No, tenhle promrhaný čas mu už nikdo nevrátí. Mě to úplně bolí za něj, ale hlavně, že je venku. Teď už jsou před námi ale další hity. Mám pro vás pecku Superstar. Jdeme na to.

0: Miles Smith a Nice to meet you. I tohle pro vás má náš dopolední playlist na Hit Radio Kontakt. Za pár minut, 10:45. A my v tomhle čase jdeme na ještět. Ten se totiž může dostat na seznam UNESCO. Co proto musí Liberecký kraj udělat a jak dlouho to bude trvat, to pro vás zjišťovala naše Denisa Mečířová. Tak Deny, předávám slovo.
1: Ještět patří k nejznámějším symbolům Libereckého kraje. Kraj teď podniká další kroky k tomu, aby se mohl ucházet o zápis na seznam světového dědictví UNESCO. O tom, co celý proces obnáší, si budeme povídat s náměstkyní hejtmana Květou Vinklátovou. Dobrý den.
2: Dobrý den vám i posluchačům.
1: Paní náměstkyně, Liberecký kraj zahajuje další etapu cesty k zápisu Ještědu na seznam světového dědictví UNESCO. Co přesně to znamená?
2: Je to další důležitý milník na dlouhé cestě. Rada kraje schválila kroky, které nás posouvají k podání žádosti o předběžné posouzení na ministerstvo kultury, a to ověří, zda je naše nominace dostatečně připravená a zda má šanci uspět i v mezinárodním hodnocení. Zároveň začínáme vytvářet organizační strukturu celého projektu a zapojujeme všechny klíčové partnery.
1: Ještě je na českém indikativním seznamu už řadu let. Proč je podle vás důležité usilovat právě teď o jeho zápis mezi památky UNESCO?
2: Ještě je výjimečné dílo architekta Karla Hubáčka a patří mezi nejvýznamnější stavby architektury 20. století. Zápis na seznam světového dědictví UNESCO ale není jen prestižní ocenění, je to především závazek pečovat o tuto národní kulturní památku podle nejvyšších standardů, citlivě ji obnovovat a zachovat její jedinečný charakter pro budoucí generace.
1: Jaké kroky kraj čekají v následujících letech a kdy bychom se mohli dočkat samotného zápisu?
2: Celý proces je poměrně dlouhý, asi by to veřejnost neočekávala, ale běžně trvá 6 až 8 let, když to jde dobře. Čeká nás vytvoření řídící skupiny, jmenování site manažera, uzavření memoranda s partnery i příprava obnovy samotné stavby podle architektonické studie. A teprve potom může následovat kompletní nominační dokumentace a mezinárodní posuzování. Chceme postupovat odborně, pečlivě, protože cílem není jen samotný zápis, ale především zajistit dlouhodobou ochranu Ještědu jako jedné z nejcennějších staveb moderní české architektury.
1: Tolik Květa Vinklátová o zápisu Ještědu na seznam UNESCO. Díky za rozhovor a nashledanou.
2: Děkuji také, nashledanou.
3: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně CZ. Auto na šrot CZ.
4: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
3: Volejte 776 823 833.
4: Auto na srot.cz.
3: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
4: A zdarma odvezeme.
3: Volejte 776 823 833.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Sychrov. 7. až 9. srpna se promění zámek Sychrov v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Vašutem. Kromě toho také klasický muzikál Rebelové. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
9: Autokoutek.
10: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
9: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
10: Výhodné financování.
9: Pro nové i ojeté vozy.
10: Ale jen u Autokoutek.
9: Dobrá adresa pro váš vůz.
10: www.autokoutek.cz.
9: Již 30 let.

0: dalších. Více informací na webu a sociálních sítích. Keltskános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Jídelno, pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno, od pondělí do neděle.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
4: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
3: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
4: Chevrolet Corvette,
3: Camaro Bumblebee,
4: Ford Mustang GT,
3: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
4: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
3: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
4: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
5: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: Radio Kontakt.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: 11.00 na hodinkách právě teď a my jdeme mrknout, jak to aktuálně vypadá na silnicích v našem regionu. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte na Semelsku na průtahu Lomnice nad Popelkou. Na Husově náměstí vyšetřuje policie nehodu osobního auta s nákladním. Místo je s opatrností průjezdné jedním pruhem, tak na to myslete. No a nohu z plynu sundejte taky v Liberci v Sáňkařské ulici. Tady máme hlášenou bouračku, taky tady bacha na to. Dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Zajeďte na zámky, Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Tak to kecáš.
5: Velkej, co? Kámoš má ještě větší.
4: A co na to jeho holka?
5: Našla si jinýho, ten má malej.
4: No jo, zlatej malej.
6: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
8: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
11: 11 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová. V Jablonci nad Nisou prochází část ulic u parku Vrchlického sadu proměnou. Podélné značení přinese větší bezpečnost, méně dopravních nehod i větší množství parkovacích míst. Zpozornět by měli řidiči, mění se totiž hlavní a vedlejší ulice. Nově se ulice Na Čihadle stane ulicí vedlejší a tou hlavní bude ulice Nástrojářská. Šlo o nepřehledné místo častých dopravních nehod. Česko čelí extrémnímu suchu. Řada obcí po celé republice hlásí vyschlé potoky, prameny a říčky. Nízká je také hladina podzemních vod. Nejvíce zasažené suchem jsou jižní a západní část republiky. S nedostatkem pitné vody jsou nyní problémy spíše lokálně. Informuje o tom Deník N. Vláda chce snížit ze 2000 na 1600 maximální počet vojáků, kteří by v příštích 2 letech mohli být nasazeni na obranu východního křídla NATO. V uplynulých letech bylo naopak posilováno kvůli ruské agresi proti Ukrajině. Se snížením počítá návrh zahraničních armádních misí. Zoo Liberec poprvé rozmnožila kriticky ohroženou listovnici přízračnou. Odchov této tropické žabky v lidské péči je poměrně vzácný. Listovnici přízračnou, která pochází ze Střední Ameriky, chová v Evropě jen 10 zoologických zahrad. A v liberecké zoo se teď podařilo odchovat 7 jedinců, kteří úspěšně dokončili proměnu z pulce v dospělou žábu.
12: Letní scéna v Paláci Líbik. Talkshow, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Kultura pod otevřeným nebem.
11: Teploty se na severu Čech pohybují mezi 24 až 28 stupni. Odpoledne budou stoupat maximálně ke 30. Bude většinou oblačno, objevit se můžou přehánky nebo bouřky. K večeru pak bude oblačnosti ubývat.
9: Hit Radio Kontakt.
0: Další hodina a další skvělý hity, to je právě před námi. Sylvie Válková zdraví od mikrofonu a taky už rovnou hraju

0: mě hodně baví. Bibi Rexa, Faithless a New Religion na Hit Radio Kontakt. Je 13 minut po 11. My jsme se tady dneska bavili o tom, v jakém městě v České republice mají nejlépe klimatizovanou MHD, což teda jsou Karlovy Vary, ale já si říkám, pojďme kouknout i k nám domů. Tak kolik Čechů má doma klimatizaci? Je to zhruba 12% lidí, což teda není moc, ale chápu, u nás se přece jenom takhle přes léto moc nevyplatí, to je prostě něco jiného, než třeba na Sicílii, tam ta klimoška musí jet non-stop, no ale nutno dodat, že já teda doma mám klimatizaci a přes zimu a podzim mi známí většinou říkají, no to my nepotřebujeme, přijde mi to zbytečný, ale jakmile jsou takovýhle vedra, tak záviděj pěkně a mně se podezřele hromadějí zmínky o tom, že bychom mohli dát u mě doma třeba nějaký to kafe nebo dortík, takže jo, díky bohu za tu klimatizaci a díky bohu i za další skvělou muziku, kterou my vám tady můžeme hrát. Tady jsou Činasky.
1: Vzal si dva lízinky, dvě hypotéky, měl z toho nervy, tak začal brát léky, do toho nějaký avantýry, bylo to nad jeho síly.
2: Že ho je...

0: Málo který hit má sílu dvojitýho prsa. Tenhle ale vydá klidně za trojitý. Kaskáda a Every Time We Touch to nám dojíždí do cílové rovinky. Zítra je, kamarádi, den D. Už zítra totiž Marek Ztracený zboří Letnou svým největším koncertem v českých hudebních dějinách a my tady ještě na stole máme poslední dva volňásky, tak kdo si je dneska odnese? Já chci teda v první řadě říct děkuju, fakt děkuju za každý jeden vzkaz, který jste napsali pod soutěžní příspěvek, protože pročítat to, to je něco neskutečného. A je tady i jeden komentář, který si získal moji pozornost a jeho majitele teď odměníme posledníma vstupenkama, takže je to koment od Jirky. Marku, nepřestávej psát písničky, které lidem připomínají, že i obyčejné chvíle mohou být ty nejkrásnější. Až jednou skončí světla na Letné, ať si každý odnese domů pocit, že byl součástí něčeho, na co se nezapomíná. Díky za hudbu, která dokáže spojovat úplně cizí lidi. Tohle se ti, Jirko, fakt povedlo a souhlasím, že hudba celkově dokáže spojovat. Minimálně spojí hlavně vás všechny, co jste si od nás odnesli lupeny, tak já doufám, že i ty si tenhle velkolepý koncert užiješ naplno, protože poslední dvojce stupenek putuje už teď právě k tobě. A je to, lupeny máme rozdaný a teď už se všichni hromadně můžeme začít těšit na ten zítřek. Tak aby nám to hezky utíkalo, pojďme si k tomu dát další skvělou muziku. Za chvilku je tady Eminem a Rihanna, krásný dopoledne.
1: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun. V Liberci u Kulturáku.
2: Autonašrot.cz.
3: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
2: Volejte 776 823 833.
3: Autonašrot.cz.
2: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
3: A zdarma odvezeme.
2: Volejte 776 823 833.
4: Sekání trávy nemusí být dřina, může to být radost. Gentleman's Tools Turnov nabízí sekací traktůrky pro každou zahradu i větší pozemek. Výkon, pohodlí, skvělá cena a zajištěný servis. Nasedni a sekání tě začne bavit. Gentleman's Tools posune vaši zahradu a sekání na vyšší úroveň. echoonline.cz.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Dopřejte si pořádnou porci čerstvosti v Globusu Liberec. Od 5. do 18. srpna získáte 20% slevu na ovoce a zeleninu se zákaznickou kartou Můj Globus. Naplňte svůj košík tím nejlepším a ušetřete. Těšíme se na vás. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
7: Kámo, já už to nevydržím.
8: Kámo, ten je velký.
7: Kluci mají větší. Za to ten tvůj je malej.
8: Dík. Fakt, kámoš.
9: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem.

0: u radničního sklípku.
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
2: Poctivý oběd jako od babičky? Objednejte si ho z jídelny v Plaze na Bolt Food. Jednoduše v aplikaci ještě dnes. Bolt Food. Jídlo až ke dveřím.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Love the way you lie, Eminem a Rihanna, tohle hudební spojení dvou legend se prostě povedlo na jedničku. My za váma i dneska posíláme do toho do polka, jenom to nejlepší. Playlist máme pečlivě sestavený, tak aby vám to s ním v práci nebo za volantem hezky utíkalo. No a o ten nejlepší hudební doprovod se vám postaráme taky večer po 6. hodině. V tomhle čase tradičně odstartujeme večerní speciál plný těch největších oldies srdcovek a já pro vás mám i teď malý degustační menu. Takže, co si dáme? Bude to zpěvák, který u nás dokonce minulý rok vystoupil v pražský O2 aréně a to je Lenny Kravitz. No a já pro vás mám hit, který dodnes patří mezi jeho největší megahity a to je I'll Be Waiting. Song, který dobil celý svět a významnou ústupu zanechal taky v Japonsku, protože byl ústřední znělkou japonského spin-off filmu ze světa populární mangy Death Note. Takže opravdu světová srdcovka s velkým S. Takhle skvělý hity my vám hrajeme jenom na Hit Radio Kontakt.

0: A dneska nás k závěru dopoledního rozjezdu doprovodila Eva Farná a s ní taky Miraj. Poslední tóny hitu Vzpomeneš si z ní éterem za chvilku už 11:45 a to znamená, že já už se kamarádi pomalu loučím. Za malou chvilku budou ode mě ještě Katy Perry, Ed Sheeran nebo Damiano David a pak už je tady polední pauza, oběd a k němu vaše oblíbené srdcovky. Tak i na to určitě počkejte, mějte se krásně, ať to v práci utíká a zítra už tady máme páteček, tak si ho uděláme hezky, těším se na to. Čau!
1: Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfort Plus.cz. Teplo chytře a úsporně.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Zastavte se u nás. Autodorda Česká Lípa. Autorizovaný partner Omoda a JQ.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
7: Prožijte léto na vodním hradě Lipí v České Lípě. Pod širým nebem vás čekají koncerty Michala Prokopa a Pokáče, divadla, pohádky pro děti, letní kina i prázdninové prohlídky s Bílou paní a Husitou. Zažijte nezapomenutelné léto. Více na cl.kultura.cz a Facebooku.
8: Datart pořádá Maxi výprodej.
9: Cože? Maxi výprodej?
8: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
9: Tak to je další level.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorila.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorila.cz.
2: Hit Radio Kontakt.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči, dávejte pozor na trase z Harachova na Trutnov. U odbočky na Jilemnici se srazila dvě osobní auta, projíždí se jedním pruhem. A na uzavírku narazíte v Liberci, v ulici České mládeže probíhají práce na silnici a místo je neprůjezdné. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Naštěji už tam budem?
4: Přestaň! Štíhá mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
7: V Libereckém kraji, přímo v České... V ráji ve Všeni u Turnova sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem. Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matrace Hakem.cz. Spěte jako miminko.
8: Citizen. Zvládnete nástrahy městské džungle v každé Citizen.
9: Hi, this is Madonna.
8: Kterému můžete
9: věřit.
10: On air.
9: Online.
10: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
11: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Vysoké letní teploty ovlivňují naše nákupy. V tropických dnech lidé častěji sahají po zmrzlinách, vodách nebo ledových čajích. Jaké kategorie naopak ztrácejí, popíše viceprezident hospodářské komory Tomáš Prouza.
12: V horkém počasí zaznamenali významný propad kategorie spojené s domácím pečením a přípravou teplých jídel. Prodej cukru klesl o 18%, výrazně slabší byly také prodeje mouky, vajíček a kuchyňských olejů. Ve vedrech se snížily také prodeje čaje a kávy.
11: A tvrdý alkohol při nákupech volí také podstatně méně lidí. Kriminalisté dopadli díky shodě vzorku DNA člověka, kterého podezírají z vraždy spáchané před 15 lety v Praze. Muže zadrželi ve Středočeském kraji. Za vraždu spáchanou zvlášť surovým a trýznivým způsobem mu hrozí 15 až 20 let. K činu se nepřiznal, soud ho ale poslal do vazby. Vražda doposud zůstávala takzvaným policejním pomníčkem. Francie od příštího týdne zakáže nevyžádané telemarketingové hovory. Nový zákon má chránit zákazníky před dočernými prodejními praktikami a zranitelné osoby před podvody. Lidé budou moci nevyžádané hovory nahlásit na vládní web. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Jablonec nad Nisou zahájí příští týden další etapu revitalizace jednoho z největších jabloneckých sídlišť, sídliště Šumava. Práce na etapě začnou 11. srpna a potrvají, dokud budou příznivé klimatické podmínky. Stavbaři zahájí práce v křižovatce ulic Březová a Skelná a budou pokračovat směrem k ulici Spojovací.
13: Letní scéna v Paláci Líbik. Talk show, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Místo, které spojuje.
1: Odpoledne bude na severu Čech polojasno až oblačno, ojediněle se může objevit přeháňka nebo bouřka. Teploty se budou pohybovat mezi 28 až 31 stupni.
14: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
15: Je čtvrtek 6.8. 12 hodin. Krásný den vám přeji, Jirka. Trošku máme ochlazení, zaplať pámu za to. Taková malá klimatizace, alespoň na jeden den, jinak od zítřka už zase má být téměř všude jasná obloha, tak nebudeme se nalhávat nic, trošku jsme to potřebovali, alespoň můžeme o něco lépe dýchat a možná, že i ty rozpálené chodníky, tak že i budou pro ty naše čtyřnohý miláčky teď o něco příjemnější. Nám začínají naše oblíbené hity, 5 srdcovek tady pro vás mám, no a když to sluníčko teď momentálně nevidíte, no tak aby jsme nevyšli ze cviku, tak si ho dáme alespoň tady u nás na Hit Rádiu. Skotská skupina Texas a nádherný hit z roku 1999, Summer Sun.

0: Legendární skotská skupina Texas Summer Song. Je 12 hodin 6 minut, začaly nám dnešní čtvrteční srdcovky na Hit Radio. Tohle je srdcovka s číslem 1.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A když tahle srdcovka vyšla, tak jste si ji určitě nemohli dát do mobilního telefonu jako mobilní vyzvánění. Takhle, mohli, ale bylo to úplně v jiném formátu. Určitě by to neznělo jako MP3. V roce 1999 vlastně vyzvánění na mobilu znělo přesně takhle. Taky jste ho měli? Tohle mimochodem z Nokia 3020, jo, z roku 1999. Pak samozřejmě ty mobilní telefony zažily obrovský boom, no a když už jsme pak měli polyfonní vyzvánění a pak přišly ty MP3, tak to už, to je prostě už sci-fi pro rok 1999. No a když máme ty srdcovky, tak možná, že jste měli taky v 99. už mobilní telefon. Možná jste ho měli ještě o něco dříve. A tak se ptám, jaký mobil jste měli jako úplně první? Kolik vám bylo? Předpokládám, že to bylo asi jako od rodičů, pokud samozřejmě už jste nebyli na brigádě a nevydělávali jste raketu a nemohli jste si koupit teda mobilní telefon sami. 777-937-777, tak to je WhatsApp, jsem na Hit Radio. Napište mi váš první mobilní telefon, kolik vám bylo let, co to bylo za značku a kdo vám ho tenkrát koupil, jo? Zavzpomínáme dneska na tehdejší mobilní jednořádkový nebo dvouřádkový aparáty. Teď Phil Collins.

0: Blesník 21. století, tohle je srdcovka ze začátku milénia, Swedish House Mafia a Pharrell Williams.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je čtvrt na jednu, v srdcovkách vzpomínáme na naše první mobilní telefony. Děkuju za všemi zprávy, které posíláte na 777-937-777. Stejně je to hezký, že v době, kdy vzpomínáme na tyhle mobilní telefony, tak žijeme vlastně jako v době, který pro nás je úplný sci-fi, protože teď mi klidně můžete poslat fotku, video, že jo, prostě můžete poslouchat i Hit Radio přes mobilní telefon. Já tady můžu dát klidně živý vysílání teď přes Instagram a můžeme se takhle na sebe koukat. To je jako neuvěřitelný. Neuvěřitelný ten posun, který je oproti tomu, co jsme tenkrát za ty cihly drželi v rukách a říkali jsme si, jak vlastně jako moderní technologie to je. Tak třeba Eva, tak ta dostala svůj první mobilní telefon, když jí bylo 12, od rodičů za vysvědčení. Byl to Ericsson, byl obrovský, měl anténku a zadní část mobilu tvořila velká, trochu objemná baterie. Měla jsem ho až do střední školy, pak už jsem byla frérka s Nokia 3310. Jasně. Taky jsem jí měl, jsem za to vděčný svým rodičům, že jsem mohl mít 3310. Bylo neuvěřitelný. Toho hada jsme hráli prostě všichni v kuse a stejně ten telefon týden nepotřeboval nabít. To prostě je úlet. Čau, můj první mobil byla Nokia 5110. V roce 2000 mi ho koupila máma za maturitu. A pozor, naše moderní superfirma, teď momentálně mám od nich služební telefon a je to Nokia 3110. Jako fakt, zdraví Andy. Krásný, tak jako proč ne? Akorát teď si myslím, že už bude mít jako barevný displej, že jo, možná tam půjdou taky fotky. Vlastně nevím, 3110, jak to teď aktuálně vypadá. Ale hledal jsem, že Nokia 5110 v roce 2000 tak stála zhruba 5000 korun, jo. A průměrný plat v roce 2000 hrubýho byl 13 219 korun. Takže to, že si dostala od rodičů tenkrát telefon za bůra, to se jako fakt plácli přes kapsu. Hodně dobrý. Co vaše první mobilní telefony? Dejte vědět 777-937-937 a my si dáme bývalou Spice Girl na silové dráze. Look at me! Skvělej hit.

0: Fugees, Ready or Not. Ve 12 hodin 22 minut. Skvělej hit. Pátá srdcovka. Když budete hodně jako pozorně poslouchat, tak tam uslyšíte takový ty hezký jako podtóny. Tak to je Enya, prosím vás. Enya a konec 80. let.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Jo, takhle daleko jsme. Teď momentálně tedy v 90. letech, díky skupině Fugees, v 90. letech obrovitánský rozmach mobilních telefonů, že jo, potom začátkem milénia, už to potom začalo ještě jako úplně jinak. Ale my si dneska povídáme o těch mobilních telefonech z 90. let a mám tady krásnou zprávu od Dana, který píše, ach bože, je to dávno. Můj první mobil byl modrý Sony Ericsson. Byl totálně cool, protože byl dvouřádkový a měl kryt tlačítek. Dostal jsem ho od rodičů a na pouti na atrakci mi vyletěl z kapsy a rozbil se. Pak přišla dodnes nepřekonatelná Nokia 3310, no a závody, kdo bude lepší v hraní hada. Díky za tyhle vzpomínky, zdraví Dan. Dane, není vůbec zač, já děkuju za zprávu. Víte, co mě osobně jako chybí tady z té doby a tady z těch mobilních telefonů? Za prvý, ty kryty, jo? Pamatujete si tu obrovskou škálu předních krytů? Tenkrát jste je koupili na každý tržnici, byl to obrovitánský boom, každý den jsme vlastně mohli mít jiný design toho mobilního telefonu. Někdy to na to ani nesedělo, bylo to veliký, ale vlastně to šlo rozebrat a sestavit a mohli jste si fakt dělat jako úplně jiný mobilní telefony. To je jedna věc. A co mi chybí jako hodně, tak je to prozvánění. To prozvánění, kdy prostě jenom tak byla neděle večer, že jo, a najednou 9:30, píp, a jenom vás někdo prozvonil, jo. A to jste věděl, že na vás někdo myslí. A takhle jste se mohli klidně prozvánět třeba do 3 do rána, my jsme takhle hrávali hry, že kdo prozvoní jako poslední, tak vyhrál. Pak jsme se druhý den potkali ve škole, všichni olympijský kruhy pod očima, že jo. Ale vlastně to bylo krásný, no. Blbý je, když vám to potom, a vždycky se našel někdo takový, kdo vám to prostě zved, a pak už jste najednou neměli kredit ani na to prozvonění. Blbý. Co dál? Byl rok 2002, byla jsem v 7. třídě, spolužáci už postupně začínali nosit mobily a já jsem taky se ním počítala od Ježíška k Vánocům. Nedostala jsem ho, asi prostě jsem natolik dokázala vytvořit tu pravou vánoční pohodu, že taťka radši vzal svůj Alcatel s antenkou a malým černobílým displejem, hodil ho po mně na gauči se slovy, no tak si ho hold nech. A já jsem konečně mohla napsat první SMSku a prozvánět se s ostatními tam a zpět o 106. Tuhle zábavu dnes už nedokážu pochopit. Já jo, děkuju za všechny tyhle vzpomínky, je to krásný, dál si to budu pročítávat na 777-937-777. No a zároveň rovnou, když už budete psát vzpomínky, tak mi napište, jakou srdcovku byste chtěli slyšet. Čeká nás ještě srdcovka na vaše přání.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
4: Baru, ty jsi hlavička.
3: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
6: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
8: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera... A samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
7: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
9: Fenomén Šance Liga je zpět.
10: Tady Tomáš Koubek z Liberce. Jdeme do nové sezóny naplno. Buďte u toho s námi od prvního kola.
9: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.

0: a mnoho dalších. Více informací na webu a sociálních sítích. Kelskános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Jídelno, pestrý výběr kvalitní.

0: Když hlad nepočká, je tu Bolt Food. Objednejte v aplikaci a nechte si dovést své oblíbené jídlo už dnes. Bolt Food. Jídlo bez čekání.
1: Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Radiem.

0: Linkin Park na Hit Radio 12.36.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Je tady v rámci srdcovek poslední srdcovka, která je na vaše přání. My jsme dneska spolu vzpomínali na naše první mobilní telefony. Jsou to nádherný příběhy, který mi posíláte na WhatsApp 777-937-777. A nejde jenom o ten samotný typ toho mobilního telefonu, ale i o ty příběhy, jakože třeba vám vypadl ze čtvrtého patra z balkónu, seběhli jste dolů, sezbírali jste jednotlivé součástky, baterku, přiklapli jste to k sobě, zapli a on fungoval dál, že jo? Nebo tady další, měl jsem Siemens C10, to jestli já si dobře pamatuju, to byla taková ta kočička, ne? Ono to vypadalo jako dámská vložka s anténou, ale bylo to taky jako prostě hezký, milý. Podle mě to je ono. Každopádně tady v té zprávě se píše, urval jsem tomu anténu a tak jsem do toho normálně navrtal nějaký dřevěný sokol, ono to fungovalo dál. Jako dokonalý tenkrát. No, hele, za mě. Jestli náhodou jí doma, nebo teda nejí, ale obecně ten telefon, jestli doma někde najdete, jestli ho někde máte, já věřím, že ve skříni, v krabici určitě bude, zkuste ho najít. Dejte do něj simku a pročtěte si zprávy, které v něm máte uložený. To bude taková cesta do vlastního já. Vybaví se vám vzpomínky, na které jste zapomněli, budete v kontaktu s kamarády, se kterými se už dávno nevídáte, no a možná, že tam objevíte třeba i SMSky od babičky a dědy, kteří už to s vámi nejsou. Myslím si, že tohle bude víc, než kdybyste našli svůj deníček ze základky. Tak pojďme si to dát tak takovou malou challenge na víkend. Stejně bude venku brutální vedro, tak proč ne? Proč se nepodívat na tyhle starý zprávy? Krásný. No, pojďme k srdcovce na přání. Píše Lucka, ahoj, moje srdcovka je skupina U2, miluju je od malička, byla jsem na nich v Itálii na koncertě, jo holky, viděla jsem Bona na vlastní kůži, heč. Můžu dneska poprosit o píseň One? Děkuju. PS, asi je to nemožné, ale existuje i verze v duetu s Mary J. Blige, je nádherná, to bych si přála nejvíc, ale chápu, že ji asi mít nebudeš, nevadí, i originál je úžasná skladba. Zdraví Luca. Tak Luci. To, že ji nemají na jiném rádiu, neznamená, že já ji v srdcovkách na Hit rádiu taky nemám. Tak tady je duet s Mary J. Blige. Krásný výběr.

0: Za mě jeden z nejlepších duetů na celém světě.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: To byla srdcovka na přání. Luci, opravdu jako moc děkujeme za tenhle výběr a fakt neděkuju sám, protože mám tady třeba zprávu od Katky, která píše, wow, tak tuhle verzi jsem nikdy neslyšela a miluju jí. Děkuju té paní, co si o ní napsala. Nebo Barča teď napsala zprávu, sedla jsem právě do auta a mám husinu, děkuju za tu krásu. No tak rádo se stalo. Tohle jsou srdcovky Hitrádia. A opravdu doporučuju píseň One, Mary J. Blige a U2 v tomhle duetu, až někdy budete mít fakt blbý den. Až prostě budete mít pocit, že jste na úplně na všechno, prostě jako doma, v práci, sami. Až vás to nebude bavit, vemte si sluchátka, anebo se zavřete do auta a pusťte si to na plný pecky. Ta husí kůže, kterou budete mít, tak ta vám prostě vrátí energii do života. Tohle je nádherný duet. Fakt jako skvělý. Srdcovka s velkým S za mě. Tak ještě jednou děkujeme za tenhle výběr a těším se opět zítra. Zítra poslední srdcovky pro tento týden budeme začínat na Hit Rádiu opět ve 12 hodin s Jirkou Pelnářem. Za chviličku Ella Henderson, taky Coldplay a stihneme i Marka Ztracenýho, protože zítra je jeho velký den.
3: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně.cz.
4: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matrace Hakem.cz. Spěté jako miminko.
5: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
6: Jo.
5: Jakej?
6: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
5: Přijďte před Liberecký kulturák na den svianskýho piva v pátek 7. srpna od 2.
6: Vynikající Sviany, speciality na grilu a skvělá muzika. Motorband, divá bára, Devil Heads a další. Vstup zdarma.
5: Den svianskýho piva v pátek před Libereckým kulturákem.
7: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
8: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
9: Autokoutek.
10: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
9: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
10: Výhodné financování.
9: Pro nové i ojeté vozy.
10: Ale jen u Autokoutek.
9: Dobrá adresa pro váš vůz.
10: www.autokoutek.cz.
9: Již 30 let.
11: Tak co, Klára?
12: Kámo, vadí, že je malej.
11: Malej? A řešíš to nějak?
12: Ne, na to je moc malej.
11: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
13: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
14: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
1: My to máme tak, že přesně víme, jaký objem má motor našeho auta, jaká specifikace oleje se do něj leje, všechny tady ty čísla jako známe, ale prostě zapamatovat si narozeniny ženy a dětí, ty to je problém. Jako,
2: asi to máme o trochu lehčí, protože my tady spolu nejsme tak dlouho a já si pamatuju i vaše narozky.
1: No to je tak schválně.
2: Tak Michal je 17. dubna, ty jsi 1. února.
3: Dobře, ty.
1: Tak to čumím teda.
2: No a já mám na tohle prostě pamatováka.
1: Davide, možná bychom si měli vzpomenout, kdy má narozeniny Jasmin a to bude, Já nevím ani rok.
2: No, tak je
1: ty to... Počkej, ty jsi 99. A tam jsme skončili.
2: Hele, o mně to není, je to 10. květen, ale dobře.
3: Byla to šance 365:1.
1: A prohráli jsme.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znát.

0: Novinka Obuj si mé boty zítra. To uslyšíte živě na největším koncertu, který nemá v Česku obdoby, a vlastně to, co se tam chystá, snad ani v Evropě. I o tom si budeme povídat v příští hodině.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči s omezením dneska počítejte na trase z Harachova na Tanvald, za Kořenovem probíhají na krajnici práce údržby. A na Českolipsku v úseku mezi Svitavou a Velenicemi je uzavřená silnice třetí třídy z důvodu rekonstrukce vozovky. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
3: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka CZ s novinkama o krok napřed.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
5: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Haken. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Haken, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matrace Haken.cz. Spěte jako miminko.
6: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hitrádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
7: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Státní zástupce obžaloval 5 lidí a jednu právnickou osobu v kauze pražské nemocnice Bulovka. Týká se to nákupu urychlovačů za 160 milionů korun. Zároveň ve stejné kauze navrhlo vrchní státní zastupitelství schválení dohod o vině a trestu s jedním člověkem a dvěma právnickými osobami. Důležitý lék na rakovinu prsu dál chybí. Ministerstvo zdravotnictví avizuje mimořádný krok, vysvětlí ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň.
11: Aktuálně řešíme dodávky léčiv s tamoxifenem z jiných zemí Evropské unie v rámci takzvaného zvláštního léčebného programu. Ten umožní, aby lékárny mohly připravit pro pacientky individuální balení na dobu léčby 2 měsíce, tedy na připlnutí doby do dalších stabilnějších dodávek.
10: Takto připravené léky budou dál plně hrazené zdravotními pojišťovnami. Jejich kvalita, bezpečnost i účinnost zůstávají zachované. Vláda chce snížit z 2000 na 1600 maximální počet vojáků, kteří by v příštích 2 letech mohli být nasazeni na obranu východního křídla NATO. Počítá s tím návrh, který dostala k posouzení sněmovna. Senátní výbor pro obranu jej projedná za týden. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Okna horského hotelu a vysílače Ještět, která na konci července poškodil vandal, nechá Liberecký kraj opravit odborníkem. Měnit za nová je nebude. Jde totiž o původní okna speciálně vyrobená pro Ještět v Belgii. Vzhledem k tomu, že kraj připravuje kompletní rekonstrukci památkově chráněné budovy, nemá teď smysl okna měnit.
12: Letní scéna v Paláci Líbik. Talk show, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Kultura pod otevřeným nebem.
1: Teploty se na severu Čech budou odpoledne pohybovat mezi 28 až 31 stupni. Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňka, ale mraků by mělo postupně ubývat.
13: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Děkujeme Luci za zprávy a my pokračujeme dál. 13 hodin, 3 minuty. Těsně před koncem minulé hodiny tak Marek Strasený zpíval píseň Obuj si mé boty. Horká novinka, která zazní zítra na Letenské pláni, kde nás čeká největší dosavadní koncert českého interpreta v historii celé České republiky. Zpíval píseň Obuj si mé boty, tak jsem si tak říkal, jo, klidně, protože momentálně si nenazuju ani ty svoje. Jestli vám otýkají nohy v tomhle šíleném vedru, tak je to to naprosto normální, nebo otýkají, co otýkají, nám kynou jak těsto na knedlíky pod peřinou. Prostě naprosto normální věc, jo, je to v pohodě, tak zaplať pán Bůh za to dnešní lehký ochlazení, že konečně si můžete vzít i ty svoje boty. Nicméně, co se týká samotného koncertu, o tom si budeme povídat už za chvíli. Navíc už od dopoledne pro vás budeme mít přímo z místa aktuální informace. Nenechte si to ujít. Teď Black Eyed Peas.
13: Hit Radio Kontakt.

Bruno Mars, Just the way you are. Je 13 hodin, 14 minut, posloucháte Hit Radio. A kdy naposled vám z něčeho, jak se říká, padla brada? Že jste prostě přišli, wow, jste jenom stáli s otevřenou pusou a koukali jste. Tak pokud už ani nepamatujete, no tak doporučuji zítra přijďte na koncert Marka Ztracenýho, protože myslím si, že přesně tohle se stane. Každý, kdo tam přijde, tak prostě najednou bude koukat a bude si říkat, jakože, cože? Jak je tohle možné? Co to tady je? Co to tady vyrostlo? Na Letenský plání, tak doslova do písmene vyroste úplně nový stadion. Technici tam postavili obrovitánskou tribunu, pódium s výběžkem, 5 věží s obrazovkama. Všechno kvůli zítřejšímu koncertu, přivezlo to tam 140 kamionů, staví se to měsíc, je to prostě obrovský, je to masakr. Všechno vlastně jenom kvůli 120 minutám jednoho jediného koncertu a druhý den se to zase všechno začne balit zpátky a odvážet zase pryč. Je prostě úlet, masakr. A to všechno díky Markovi Ztracenýmu, který se rozhodl, že udělá největší koncert nejenom ve své kariéře, ale vlastně v historii celé České republiky. Ano, na stejném místě tak byl Michael Jackson. Byl koncert Rolling Stones a teď tam bude mít koncert Marek Ztracený. Bude to něco neuvěřitelného. Pochopitelně, že celá doprava tak na tom taky bude záviset. Koncert začíná večer, ale už od 4 hodin od odpoledne, tak areál bude otevřený. Je posílená tramvaj, je posílený metro. Marek Ztracený dával na své sociální sítě i správnou mapu, kudy se vlastně jako má jít, aby všichni fanoušci, aby i vy jste věděli, kdybyste chtěli jít třeba i pěšky, dát si to procházkou po Praze, že byste parkovali někde jako daleko, tak klidně můžete. Klidně se podívejte na jeho sociální sítě, protože tam uvidíte kompletně celou mapu areálu a všechny vstupy, přístupy, cesty a tak dále. No a navíc my, Hit Radio, tam budeme s vámi, konkrétně já, už od rána od 9 hodin budu na místě. Od 9 hodin uslyšíte přímý vstupy a živý vstupy přímo z Letenské pláně. Vždycky jednou do hodiny uslyšíte aktuální informace, rozhovory, pochopitelně, s dalšími hosty, interprety, kteří budou vystupovat jako hosté Marka Ztraceného a pochopitelně bude i rozhovor přímo s Markem Ztraceným. Takže zítra od 9 hodin dopoledne na Hit Rádiu exkluzivně živé vstupy ode mě přímo z Letenské pláně. Tak se máte na co těšit. My se těšíme strašně, protože budeme součástí něčeho, co se vepíše do historie české pop music. A kdo ví, kdy se to překoná?

0: Dasha s Item Austin, posloucháte Hit Radio 13 hodin 27 minut. Už zítra mezi 12 a 15 hodinou si na Hit Radio můžete vyhrát 10 000 korun na benzín. Dokonalá desítka je hra, kde dostanete 10 otázek a za každou správnou odpověď tisícovku na tank kartu Easy od Orlenu. To je tank karta, díky který máte do konce prázdnin každý den slevu korunu na litr nebo 2 koruny na prémiová paliva. Jestli tuhle tank kartu nemáte, tak si ji můžete pořídit v aplikaci Orlen, anebo vám stačí jenom ta aplikace a slevu můžete využívat každé pondělí. To jsou epické slevy, které má Orlen celé prázdniny a navíc ještě akce na letní drinky, na letní osvěžení. No a my tady na Hit Radio vám právě na čerpací stanice Orlen dokážeme dát kredit 10 000 korun. Zítra mezi 12 a 15. Jak se dostanete do hry, to najdete na webu hitradio.cz. Za chviličku na Hit Radio další hity. Bude například Kato, nebude chybět ani Sofiana Mežmeš a Ben Kristoval.
1: Tě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou.

0: Dle srovnání k 29.7.
1: Pohoda, Klídek, Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.

0: milostivý oběd jako od babičky? Objednejte si ho z jídelny v Plaze na Bolt Food. Jednoduše v aplikaci ještě dnes. Bolt Food. Jídlo až ke dveřím.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Rádio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.
2: Yeah.

0: S kým svoji hlavu strácíš, jestli ešte o mne vôbec víš, jestli sa niekdy vrátíš.
1: Sofian Mežmeš, Ben Kristoval, jejich společný duet Slzy na Hit Radio ve 13 hodin 37 minut. Když jsme u těch slz, tak Slzy pro pláč mají cyklistky na tour. Jo, to je prosím vás zase kauza. Komisařky jen teď kontrolujou velikosti podprsenek. Fakt? To je asi poprvé, co by chtěl být traťová komisařka. Ne, ale teď vážně, jde o to, že si závodnice na tour prý začaly vycpávat košíčky, aby byly rychlejší. Jo, že si toho všimli, že na startu měli prostě jako ten dres nějaký a když přijeli do cíle, tak tam měli vepředu dvě boule. Jo, je to jednoduchá fyzika, proudění vzduchu, aerodynamika, koncentrovaná zátěž a tak dále, že jo. Nic podstatný je tedy, že teď momentálně je to další kauza, která hýbe celým cyklistickým sportem. To je stejně jako zvláštní, těch kaus už je tam tolik. Nejdřív se sypalo, jo, pak se zase schovávaly motory do trubek, no a teď teda budeme řešit, jestli mají favoritky Ačko, Cčko nebo Dčko. Zajímavý, zajímavý. Cyklistika, čím dál tím víc mě to teda jako baví. Každopádně, pánové, pro nás inspirace, jo, jestli patříte mezi hobíky a chcete jezdit prostě jenom rychlejš, není nic jednoduššího, než prostě na tom kole začít nosit normálně podprsenky. Cčka aspoň. I hate the world.

0: Passenger na Hit Rádiu ve 13 hodin na 44 minut. Viděli jste film Passenger, pasažéři, nebo Passengers tady. Ono to nemá tady s tou hudbou vůbec nic společného teda. Akorát já, jak jsem tady viděl ten název, tak jsem si hned vzpomněl, je nádherný film, skvělej. Je úplně v rychlosti, letí vesmírnou lodí na jinou planetu, jeden týpek tak se tam probudí z toho spánku, že jo, umělýho, ve kterém tam všichni jako jsou, a protože najednou je tam jako sám, tak mu začne hrabat a probudí nějakou buchtu tam, no, ta se to potom jako dozví, že jo, a pak jsou tam spolu, no je to trošku jako psychologický thriller, ale jsou tam neuvěřitelné scény, tak pokud jste nikdy neviděli, podívejte se a těšte se na scénu, kde je ona v bazénu a najednou ten bazén, tak kvůli tomu, že přestane fungovat gravitace, tak se ona ocitne v obrovitánský vlastně jako bublině, která takhle plyne vzduchem, tý vodní bublině, a ona v tom plave, malém se v tom topí, no. Boží, krásný film. Možná, že i podobný zážitky budete mít třeba teď z nejnovějšího Spidermana, protože to je film, který momentálně láme jeden rekord za druhým. A původně jsem si myslel, že Odysseu nic nepřekoná v tomhle ročníku, v tomhle roce. No a vypadá to, že ten Spiderman to fakt jako dokázal. To je jako masakr. Tak pokud jste viděli, já ještě ne, dejte klidně vědět na 777-937-777, jestli je to fakt tak dobrý, jak všichni píšou okolo. My si dáme za chvíli další hity, dáme si například Pitbulla v duetu s Christinou Aguilerou a nebude chybět ani Huntrix.
1: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
2: Jo.
1: Jakej?
2: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
1: Přijďte před liberecký kulturák na den svijanskýho piva v pátek 7. srpna od 2.
2: Vynikající Svijany, speciality na grilu a skvělá muzika. Motorband, divá bára, Devil Heads a další. Vstup zdarma.
1: Den svijanskýho piva v pátek před libereckým kulturákem.
3: Dopřejte si pořádnou porci čerstvosti v Globusu Liberec. Od 5. do 18. srpna získáte 20% slevu na ovoce a zeleninu se zákaznickou kartou Můj Globus. Naplňte svůj košík tím nejlepším a ušetřete. Těšíme se na vás. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
4: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
6: Ne. Pojede se autem.
5: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
6: Chevrolet Corvette,
5: Camaro Bumblebee,
6: Ford Mustang GT,
5: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
6: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
5: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
6: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
7: Firma na zážitky.
5: CZ.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
9: Zastavte se u nás. Autodorda Česká Lípa. Autorizovaný partner Omoda a JQ.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. V České Lípě v ulici U Ploučnice na kruhovém objezdu u mostu havaroval motorkář. Počítejte tady s omezením a taky s krátkým zdržením. A v Tanvaldu v Palackého ulici probíhají práce na vozovce, i tady očekávejte omezení provozu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome home.
6: V hypermarketu Globus Liberec nakupování opravdu stojí za to. Zapojte se do soutěže o nákupní koš v hodnotě 10, 5 a 3 tisíce korun. Stačí nakoupit s kartou Můj Globus a jste zařazeni do soutěže. Tak neváhejte a hrajte s námi v hypermarketu Globus Liberec. Globus, tady se svět točí kolem vás.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
13: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Vlakem jezdí stále více cestujících. Za první pololetí tuto dopravu využilo 85,5 milionu lidí. Meziročně je to zhruba o 7% více. Co mimo jiné stojí za rostoucím zájmem, popisuje mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
14: Větší zájem o cestování vlaky Českých drah je spojen s moderními soupravami, které nabízejí řadu doplňkových služeb, včetně bezbariérového cestování nebo připojení k internetu přes palubní Wi-Fi.
13: Zájem ze strany cestujících pozitivně ovlivňuje i rozsáhlý informační servis před a během jízdy. Česko trápí extrémní sucho, řada obcí hlásí vyschlé potoky, prameny nebo říčky. Nízká je také hladina podzemních vod. Nejvíce zasažené suchem jsou jižní a západní části republiky. S nedostatkem pitné vody jsou problémy spíše lokálně, informuje o tom Deník N. Nejlépe placeným českým sportovcem je třetím rokem po sobě hokejový útočník David Pastrňák. Podle žebříčku časopisu Forbes hvězda Bostonu v NHL si v minulé sezóně vydělala 275 milionů korun, o 30 milionů méně než o rok dříve. Teď ještě pohled k nám.
0: V Jablonci nad Nisou prochází část ulic u parku Vrchlického sadu proměnou. Podélné značení přinese větší bezpečnost, méně dopravních nehod i větší množství parkovacích míst. Zpozornět by měli řidiči, mění se totiž hlavní a vedlejší ulice. Nově se ulice Na Čihadle stane ulicí vedlejší a tou hlavní bude ulice Nástrojářská.
15: Letní scéna v Paláci Líbik. Talk show, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Místo, které spojuje.
0: Na severu Čech se teploty aktuálně pohybují většinou do 30 stupňů. Odpoledne nás čeká oblačno až polojasno, objevit se ojediněle může taky přeháňka nebo bouřka.
16: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
17: A my pokračujeme dál. Čtvrteční odpoledne se opět ponese v duchu fantastických hitů, které pro vás mám nachystané. Tady u nás na Hit Radio. No a zároveň, protože jsou 2 hodiny odpoledne, tak máme připravený náš oblíbený debatní kroužek. A protože je čtvrtek, tak dneska tady máme opět nepopulární názor. Jednou za týden, tak řeknu nahlas něco, co prostě se nahlas normálně neříká, i když si to třeba půlka lidí myslí. A někdy je to i větší procento. Tak co to bude dneska, řeknu za 2,5 minuty. Dáme jeden hit a pak jdeme na to.
16: Hit Radio Kontakt.

Gail na Hit Radio ve 2:06, tady koukám aktuálně na čas, jak nám to tady letí. Posloucháte Hit Radio, máme tady čtvrteční rubriku, když takhle řeknu, nepopulárního názoru. A ten pro dnešní den zní, svatba vztah neposvětí ani nezachrání. Jinými slovy, svatba v 21. století v roce 2026 už není důležitá pro vztah. Co vy si o tom myslíte? Jo? Protože je svatba teda potvrzením fungujícího vztahu, a nebo je to jenom velmi drahý test jeho odolnosti? Dokonalý fotky, drahý šaty, emotivní sliby, že jo? Ty vlastně ale jako nevyřeší třeba problémy, které tam můžou být, a nebo který ještě pár předtím nikdy neřešil, protože někdy je jednodušší naplánovat svatbu, než potom ten společný život. Navíc to možná znáte i z vlastní zkušenosti, jste spolu 10, 12, možná i 15 let a všichni pořád, no tak co, kdy už bude konečně jako ta svatba a tak, a vy si jako nemáte rádi, nebo co je prostě jako za problém. Je opravdu ta svatba tak extrémně důležitá? Je to opravdu potvrzení toho, že ty dva k sobě opravdu patří? A nebo je to přežitek? V rámci nepopulárního názoru já dneska říkám, že tedy svatba ten vztah neposvětí ani nezachrání a tak trošku už to přežitek může být. Co si myslíte? 777 937 777, pojďme o tom diskutovat. Těším se na názory. Trouble.

Lucy, Take Me to Church, tedy Vezmi mě do kostela. Záměrně hraju právě tenhle hit, protože o kostelu to dneska bude. Dřív se říkalo nejdřív kostel, potom postel, teď už to funguje všechno úplně jinak. A v rámci nepopulárního názoru tady máme prostě názor, že svatba v 21. století už je přežitek a že rozhodně jako nezajistí šťastné manželství. Tak co vy na to? Ahoj, děkuju, konečně to někdo řekl. Svatba je přežitek, není důležitá a rozhodně to není potvrzení, že ti dva jsou dokonalý pár. Je mi 36 a polovina mých přátel je rozvedená, anebo jsou spolu, ale vlastně nejsou. Jen se nerozvedli, protože mají společné hypotéky. Zdraví Eva. Další zpráva. My jsme s mým partnerem už 8 let, máme dvouletou dceru a svatbu nepotřebuji. Až půjde malá do školky, nechám si úředně změnit příjmení, aby to bylo jednodušší. Ale jinak ne. Peťa. Dobrý. Další zpráva. Ahoj, taky si myslím, že svatba důležitá není, když si mají dva rádi a jsou spolu klidně celý život na hromádce, ale funguje to tak u bezdětných párů. S dětmi už je to jiná situace, a to i po právní stránce. Zdraví Jarda. Dobrý, to je vlastně jako pravda, na tom něco bude. Další zpráva, kterou tady mám od Zdeňky. Za mě je svatba s pečetím kompletní rodiny. Pokud se člověk rozhodne mít děti, určitě jsem názoru, aby všichni nosili stejné příjmení. S manželem jsme spolu 12 let, prali jsme se v mých 20 a nelitujeme toho. Další zpráva, ahoj, my už jsme spolu 30 let, brali jsme se v roce 95 a proč to vše vydrželo doteď? Asi proto, že já byl panic ve 20 a moje paní v 25 a o nic jsme nepřišli. Jasně, zdraví Dave z Třince. Dobře, Dave, gratuluju a rozhodně tě v tom nechám. Tak a co dál? Víš, co se říká, kdo neskusí nic jiného, nemůže nic jiného litovat, že jo? Co tady máme další? Svatba je krásná, ale zbytečná. Zdraví Hanka. Taky názor, počítám ho tady. Máme ještě tady něco s dětma, třeba? Jestli tady když něco najdu. Za mě je to přežitek, když se mají rádi a chtějí spolu trávit život, tak jde to i bez papíru. Zdraví Martina. Jasně. Ahoj Jirko, za 3 neděle budeme s manželem slavit 25. výročí svatby. Gratuluju. Ví to i on, že už je to za 3 týdny. Myslím si, že je hezké pro ženu nosit manželovo příjmení, ale tento svazek určitě vztah nezachrání a určitě to, že nejste oficiálně svoji. Případný rozchod dost usnadní. To je taky pravda. Hezké odpoledne, zdraví Klára. Tak co vy si o tom myslíte? Dejte vědět 777-937-777. Ještě tady koukám, svatbu ano, zní to blbě, ale když se nedej bože něco stane, tak zůstane jeden z partnerů s dětma nezaopatřený. Rozhodně ale ne svatbu za 300 tisíc, jak je dneska v módě. Zdraví Péťa. Péťo, s tím souhlasím, 300 tisíc za svatbu je úplně nesmysl, akorát si myslím, že to je to dneska už snad i jako minimální hranice, protože jsem viděl některé místa, které jenom za to, že tam tu svatbu budete mít, 300 tisíc a to nepočítám ještě hostinu, hosty a tak dále, takže i to je samozřejmě jako úlet. 777-937-777, buďte součástí dnešního nepopulárního názoru a řekněte, co si o to myslíte.

0: Shakira na Hit Radio ve 14 hodin 23 minut. Nepopulární názor Hit Radio jde pomalu Alice ke svému konci. Dneska řešíme to, že svatba je možná v 21. století už tak trochu přežitek. Jestli je vlastně důležitá, jestli je vlastně jako stvrzením posvátného vztahu a jestli je to opravdu stvrzením jako skutečné lásky. Jestli se to tak dneska bere. Tak vaše názory posíláte na WhatsApp Hit Radio se číslem 777-937-777 a Katka tady píše docela zajímavý názor, že svatba má dneska vlastně smysl jenom z ekonomického pohledu. Pokud jeden z partnerů vydělává výrazně méně nebo zůstává doma kvůli péči o potomky, pak je v případě soužití na hromádce ve velké nevýhodě v případě, že se druhému něco stane. Když není svatba, není vdovský nebo vdovecký důchod. Rozhodně není svatba něco, kvůli čemu vztah vydrží. A přijde mi, že ti, co investují vysoké částky do svatby, tak jsou rozvedeni dřív než ti, co mají low cost svatbu. Zdraví Katka. A to je možná názor, kterým bych to dneska ukončil. Takže ještě jednou díky za všechny názory, které jste posílali na 777-937-777 a to do pořadu Nepopulární názor, kde říkám nahlas věci, které člověk buď se bojí říct, anebo si to většina myslí, ale nikdo to moc neříká. A pak spolu zjišťujeme, jestli opravdu ten názor obstojí, anebo ne. Díky za to. Ve čtvrtek znovu. Na Hit Radio.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
2: Už tam bude.
3: Nech toho.
2: Raději už tam bude.
3: Přestaň. Chtěj mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Prožijte léto na vodním hradě Lipí v České Lípě. Pod širým nebem vás čekají koncerty Michala Prokopa a Pokáče, divadla, pohádky pro děti, letní kina i prázdninové prohlídky s Bílou paní a Husitou. Zažijte nezapomenutelné léto. Více na cl.kultura.cz a Facebooku.
6: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
7: 10 za měsíc?
6: Spíš 12.
7: 12? Vážně, Zuzko?
6: 7378.
7: Za toho velkýho Enyaqa?
6: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
7: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
6: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
8: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
9: Attention!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
9: Yes,
10: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical!
10: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.

you want the

0: Když hlad nepočká, je tu Bolt Food. Objednejte v aplikaci a nechte si dovést své oblíbené jídlo už dnes. Bolt Food. Jídlo bez čekání.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Linkin Park, Friendly Fire, ve 14 hodin 36 minut. Posloucháte Hit Radio, s vámi Jirka Telnář. Máme tady žebříček nejlépe placených českých sportovců ve světě. Tak na prvním místě je David Pastrňák, má hat-trick, mimochodem už po třetí po sobě. Ale ono není důležitý, kolik ti kluci vydělávají, jo? Kdo je první, kdo je desátý, a záměrně říkám kluci, protože v top ten, v té top desíce není jediná sportovkyně. Ale co je zajímavý, tak to je fakt, že z těch 10 sportovců je 8 hokejistů a 2 fotbalisti. Jenom 2 fotbalisti, jinak je to samá hokejka. Zajímavý. Čím to je? Čím si to vysvětlit? Znamená to, že fotbalisti nejsou přeplácení? Nebo je v hokeji menší konkurence a tak se víc kluků prosadí v zámoří než v tom světovém fotbale? Nebo evropském? No, jenom takhle, pánové, pokud večer jdete do hospody, tak nemáte zač, to je téma dneska ke stolu.

0: Lady Gaga, Abracadabra, 14 hodin 42 minut a tímhle kouzlem, tak já se vytratím a zmizím. Přeju vám krásný zbytek dnešního dne. Užívejte ho i nadále, a to ve společnosti Hitrádia. Já jsem Jirka Plnář, budu se na vás těšit zítra, ne už ve 12 hodin, ale hned po 9 hodině, protože zítra pro vás budu mít exkluzivní živý vstupy přímo z Letenské pláně, kde se uskuteční největší český koncert v historii. Koncert Marka Ztraceného. Tak se na vás budu těšit.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Mezinárodní den svěžího dechu. To je den, který slavíme právě dneska a možná je to malá připomínka pro vás, abyste si dali žvíkačku a zároveň se zamyslete nad tím, co je vaše nutnost, kterou vždycky musíte mít po ruce v kabelce, v kapse nebo třeba v batohu. Protože pro mě to jsou rozhodně žvíkačky. Těšíme se na vaše odpovědi. Dneska ve 3 na Hitrádiu Kontakt.
3: Zlepši si náladu.
1: Hitrádio Kontakt. Hitrádio.
4: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfortplus.cz. Teplo chytře a úsporně.
5: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
6: Auto na šrot CZ.
7: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
6: Volejte 776-823-833.
7: Auto na šrot.cz.
6: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
7: A zdarma odvezeme.
6: Volejte 776-823-833.
8: Nákupy v online shop CZ.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
8: www.onlineshop.cz.
10: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Datart pořádá Maxi Výprodej.
12: Cože? Maxi Výprodej?
11: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
12: Tak to je další level.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Tohle je ten Elrock, co dostal auto roku.
14: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
13: Tak to bude drahota.
14: 6, 5, 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
13: Za auto roku? Jako fakt?
14: Fakt.
13: 6, 5, 5. Jen v Autonord.
15: Škoda Elrock. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
16: Proč navštívit i dnes venkovní terasu radničního sklípku? Protože vás čeká jedinečná atmosféra posezení v centru u radnice, výborná meníčka a další pochoutky radničního sklípku a vynikající sviany přímo z tanku. Více na našem webu. Přijďte i dnes na terasu radničního sklípku.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech.
1: Pozor v horní světle, směrem od Kytlic stojí prouchané osobní vozidlo, dbejte zvýšené opatrnosti.
0: A bacha na trase z Harachova na Tanvald, za Kořenovem budou na krajnici probíhat práce údržby.
1: Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
3: Sekání trávy nemusí být dřina, může to být radost. Gentleman's Tools Turnov nabízí sekací traktůrky pro každou zahradu i větší pozemek. Výkon, pohodlí, skvělá cena a zajištěný servis. Nasedni a sekání tě začne bavit. Gentleman's Tools posune vaši zahradu a sekání na vyšší úroveň. echoonline.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg. Za 9,90 a Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
9: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
10: Jsou tady krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Počet případů žloutenky a v července klesl. Od začátku roku bylo asi 1400 případů. Nejvíce nemocných bylo minulý měsíc v Ústeckém kraji. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. Za loňský rok hygienici evidovali 3255 nakažených. Odborníci varují před rostoucí hrozbou dronů pro evropská letiště. Incident u německého letiště podle nich ukazuje na nové hybridní hrozby, na které letiště nejsou vždy dostatečně připravena. Ve středu se tam podle médií nákladní letoun srazil s dronem a na letišti našli další bezpilotní prostředek s výbušninou. Británie uvalila nové sankce proti ruským lodím, bankám a průmyslovým podnikům. Snahou je narušit příjmy z prodeje ropy, které by Moskva mohla využít k financování války proti Ukrajině. Na svém webu to dnes oznámila britská vláda. No a hokejová osmnáctka podlehla v závěrečném utkání základní skupiny B na Hlinka Grecké kapu v Edmontonu, Finsku 4-5 a do semifinále tak nepostoupila. Svěřenci kouče Jaroslava Nedvěda skončili s bilancí jedné výhry a dvou porážek třetí a v noci na sobotu budou hrát o konečné páté místo se Švýcarskem. Tak držíme palce.
11: Letní scéna v Paláci Líbik. Talk show, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Kultura pod otevřeným nebem.
1: Na severu měříme aktuálně 28 stupňů Celsia, denní maxima se dneska šplhají až na 32. Máme oblačno, místy zataženo, můžeme počítat taky s přeháněkami k večeru, ale i vyjasnění.
9: Hit Radio Kontakt.
0: Ladíte Hit Radio Kontakt, přátelé, dočkali jsme se, opět se spolu slyšíme. Deně Janečková, Jirka Krupica opět s vámi.
1: Díky bohu, že se slyšíme. Ten malej blackout dneska dopoledne, to bylo něco. Každopádně o tom si popovídáme už za malou chviličku a buďme rádi, že se můžeme slyšet.
0: Do té doby ta nejlepší muzika na severu Čech. Třeba Lucia, jejich Amerika nebo Kamrát už za chvilku.

0: Raz, dva, zkouška rozhlasu. Slyšíme se, přátelé, slyšíme se. To je krásné slyšet se už takhle odpoledne, když nám funguje všem elektřina, co?
1: Dneska ráno to bylo opět takový zhrození jako v loni na začátku července, protože vypadl proud a já když jsem šla zkontrolovat pojistky, všimla jsem si, že jsou nahozený, ale prostě nefunguje proud nikde. Potom mi volali moji kamarádi z Hrádku, že jim to taky nefunguje. Prostě opět jsme zažili a znova se opakovala historie. A byl tady mini blackout. Já už jsem se teda těšila osobně na to, že si zase 3 hodiny nebudu muset nic dělat, protože nic nemůžu dělat, nic nejde dělat. No škoda, no, trvalo to tak málo.
0: Přátelé, každopádně pro tyhle ty případy je dobré vždycky u sebe mít nějakou hotovost, aspoň třeba 1500 korun hotovosti, protože samozřejmě, když vypadne elektřina, tak si kartou nic nekoupíte. Za druhé fajn mít u sebe aspoň nějakou vodu, základní potraviny, nějaké jako v konzervách a tak. A hlavně, co je nejdůležitější, mít rádiový přijímač na baterky, protože nejenom, že my teda máme jako záležní zdroj, takže od nás a kolegů z jiných stanice můžete dozvědět ty nejdůležitější informace. Takže tyhle ty věci jsou jako základní, mít nachystané hotovost, základní potraviny a hlavně rádio na baterky.

0: Get Far a jejich The Radio. Skladba, která by se dala mimo jiné dát do finále neoficiálních jmen všech rádií. A přátelé, dneska, protože máme Mezinárodní den svěžího dechu, tak se s vámi chceme pobavit na téma, co je pro vás must have jako v kabelce nebo v ledvince, nebo prostě bez čeho nedokážete odejít z bytu.
1: Já osobně musím říct, že pro mě fakt to jsou žvejkačky. Jako bez žvejkaček nedám ani ránu a zároveň samozřejmě, když se dá počítat taky telefon nebo třeba skřipec do vlasů, protože věčně musím mít setnutý vlasy nebo gumička po případě a pro mě je teda taky ještě hřeben.
0: Tak, tohle byl pohled mladé dívky.
1: Každé dívky.
0: Každé mladé dívky. My už z poměrně zašlejšího data narození, tak se řídíme takovým tím nápisem nad dveřma KMB klíče mobil brýle. Jako to prostě potřebuješ. Ostatní se tak nějak vždycky dořeší.
1: Dořeší. Jako nemusím mít hřeben vždycky v kabelce, ale vždycky ho mám minimálně třeba po ruce. Jo, já mám 4 specifické místa, kde se pohybuju ve svém životě a všude mám svůj hřeben. Je to nutnost a já věřím, že každá žena mě teď jako chápe a rozumí a že si taky pokyvuje a hledá ten svůj hřeben, protože to je vaše připomínka, abyste se pročísli.
0: Tak já na tohle asi jako nedokážu nic říct, protože já se pročísávám tak jednou měsíčně a to ještě ne úplně většinou na hrudníku.
1: Takže každopádně.
0: Přátelé, co vy, bez čeho prostě neodejdete z bytu, pište nám na WhatsApp.
1: 606 825 404.
2: Nový Bor má letní novinku v podobě venkovní zážitkové hry, taky dokončenou další etapu proměny sídliště a připravuje se i nová výjezdová základna záchranky. Všechno jsme probrali se starostou Nového Boru Jaromírem Dvořákem. Vy si to na Hitrádiu Kontakt můžete poslechnout v pátečním rozhovoru.
3: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hitrádia Kontakt.
4: Paru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
5: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu. Hned.
4: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino, balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
7: Jo.
6: Jakej?
7: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
8: Přijďte před liberecký kulturák na den svijanskýho piva v pátek 7. srpna od 2.
7: Vynikající Sviany, speciality na grilu a skvělá muzika. Motorband, divá bára, Debilheads a další. Vstup zdarma.
8: Den svijanskýho piva v pátek před libereckým kulturákem.
9: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.

0: dalších. Více informací na webu a sociálních sítích. Kelc Kános 2026, opět ve vysokém nad Jizerou.
1: Jídelno, pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno, od pondělí do neděle.
2: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
5: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi, pojďte za gorilou.
4: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
6: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
7: Poctivý oběd jako od babičky? Objednejte si ho z jídelny v Plaze na Bolt Food. Jednoduše v aplikaci ještě dnes. Bolt Food. Jídlo až ke dveřím.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: ale pustila se tam tohle. A od té doby jsem to měl právě jako s touhletou dívkou, se kterou jsme dodnes teda velmi jako dobří kamarádi, tak jsem to s ním měl jako spojené a byla to taková jako naše skladba, takže to je prostě úplně moje jako osobní věc.
1: No vidíš, no. Zrzek, jak ti dokážu udělat radost.
0: Hlavně Zrzek ve hře o trůny měl skvělé cameo a tak no prostě, hele, Zrzou nejdobrý, mám ho rád. Je tady před náma.

0: Přestože na Tři krále obchází partička a píše nám na dveře, co nemáme zapomenout, tak spousta z nás klíče, mobil nebo brýle často zapomene. Ale nás zajímalo, bez čeho vy, každý jeden z vás, našich drahých posluchačů, by nedokázal si představit odejít z bytu. Já už ještě tak od 18 jsem měl vždycky, když jsem někam jel, třeba na natáčení nějaké nebo někam jako daleko, tak jsem si říkal, hele, hlavně mít sebou kartu a klíče. Všechno ostatní koupíš.
1: Jako jo, je pravda, že všechno samozřejmě koupíš někde, ale chceš to zrovna teď a zrovna poruce to mít. Tak to. Třeba Klára mi vlastně připomněla, že jedna nutnost, kterou mám vždycky v kabelce, se tady ještě nezmínila, a to balzám na rty. Kamarádi si ze mě dokonce dělají srandu, že ho vytahuju častěji než mobil, ale možná taky mají pravdu. Já mám kamarádku.
0: Ze mě si taky kamarádi dělají srandu, že ho vytahují častěji než mobil.
1: Já jsem čekala takovýhle vtipek.
2: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Haken. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Haken, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Fenomén Šance Liga je zpět.
7: Tady Jan Chramusta z FK Jablonec. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
6: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
8: Tak to kecáš.
9: Velkej, co? Kámoš má ještě větší.
8: A co na to jeho holka?
9: Našla si jinýho. Ten má malej.
8: No jo, zlatej malej.
10: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem. S garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
11: Získejte v Penny Extra body na dozy a nože s tímto produktem. Vložky Naturella Ultra Normal 20 kusů, jeden bod navíc. Penny.
2: Hit Radio Kontakt.
12: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Za 11 minut tady bude 16. hodina, vyladíte Hit Radio Kontakt. Snow Patrol, jejich Chasing Cards, takováhle pecka. Takhle při odpolední, to musí být.
1: Takhle při odpolední si můžete zajít konkrétně do nového fast foodu, který máme tady u nás v Liberci. Už v Česku se pohybuje pár let, ale tady u nás se otevřel dneska a je to konkrétně Popeyes. Kuřecí maso, to jede, a samozřejmě i jako v ostatních městech si připravili i pro liberečáky novou akci, nebo akci společně s otevíračkou. Kdo přijde mezi 100 prvními lidmi, dostane burger zadarmo, a kdo přijde jako úplně první, tak má na rok 5 sendvičů týdně zdarma. Což je, to je teda pořádná výhra, víš, na rok máš vyřešený svačiny. No, doslova a do písmene.
0: Já bych udělal fotku před a po.
1: Jo, to bylo hrozný, to by byl možná trošku odstrašující případ.
0: No, třeba ne, třeba právě naopak, typek, víš, jako na začátku takový normální hubiňour a na konci toho roku úplně vysekaný borec prostě.
1: No, uvidíme. Každopádně to by mohl být 14-letý chlapec tady od nás z Liberce, jménem Jirka. Ale náš Jirka.
0: Dobrý jméno, čau Jirko.
1: A ten strávil před Popeyes 21 hodin, kamarádi. Ve středu v jednu odpoledne si tam sedl a zůstal tam až do dneška, a aby tam byl jako opravdu ten první. 14 let mu je, to znamená, že to
0: jako
1: je taková...
0: Seděl před dveřma?
1: Seděl před dveřma, aby byl opravdu v té frantě jako úplně první.
0: Tak to je ale mazec, víš, jakože každý další, kdo měl třeba podobný plán a šel kolem, tak si říká, OK, dobré, hotové.
1: Jo,
0: už jsem tady pozdě.
1: V rozhovorech říkal, že mu společnost dělali kámoši, víš co, tak jak to muselo znít. Jirko, nepůjdeš ven? Ne, já čekám. Já čekám tady před obchodem, než se otevře, přijďte za mnou. A borci prostě přišli. Takže to je skvělý. Každopádně Jirka má teď momentálně vystaraný svačiny obědy na celý školní rok až do příštího srpna 2027, což je jako
0: to je
1: docela
0: dobrý.
1: Hustý.
0: To je dobrý.
1: Ve 14. to seš tak 8. 9. třída, možná prvák, jako dobrý.
0: Tak Jiřino, gratulujem, užij si to a my posíláme další muziku. Rose, Bruno Mars a PT.

0: Závěr hodiny Ray Dalton and My Bones a Hydrádia Kontakt. A teď už taky nejlepší dopravní servis na severu Čech.
1: Opatrně, v Liberci v Letné ulici na kruhovém objezdu se srazila dvě osobní auta. Částečně brání v provozu, počítejte se zdržením v koloně.
0: A bacha v Desné, v Krkonošské ulici u křižovatky s Rýdlovou probíhá vyšetřování nehody dvou osobáků. Na místě je částečně blokovaný jeden jízdní pruh.
1: Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.

0: hrávej mužik.
1: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Autokoutek.
4: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
3: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
4: Výhodné financování.
3: Pro nové i ojeté vozy.
4: Ale jen u Autokoutek.
3: Dobrá adresa pro váš vůz.
4: www.autokoutek.cz.
3: Již 30 let.
5: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně.cz.
6: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
9: Jsou tady další krátké zprávy v 16 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Pátek přinese do Česka ochlazení, ale pouze krátkodobé. U víkendu teploty opět vystoupají na tropické hodnoty. Bude jasno až polojasno a naměříme až 34 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. V neděli se sice mohou k večeru objevit deště i bouřky, ale tropy tak ty potrvají i v dalších dnech. Bankovní rada České národní banky vidí v české ekonomice převažující rizika ve směru vyšší inflace. Rada potvrdila své odhodlání pokračovat v měnové politice tak, aby se inflace dlouhodobě pohybovala poblíž 2% cíle. Jen dodám, že pro zachování sazeb na 3,75% hlasovalo všech 7 členů rady. V Itálii dnes platí nejvyšší stupeň varování před vedrem ve všech 27 velkých městech, což je letos poprvé. Vedra sužují hlavně centrální a jižní Itálii a potrvají ještě nejméně 10 dnů. Na severu se objeví bouřky, informuje agentura ANSA. No a Francie od příštího týdne zakáže nevyžádané telemarketingové hovory. Cílem zákona je ochrana spotřebitele před dotěrnými prodejními praktikami a zranitelné osoby před podvody. V Česku platí podobný zákon od roku 2022.
10: Letní scéna v Paláci Líbik. Talk show, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Místo, které spojuje.
11: Na severu stále měříme teploty okolo 28 stupňů Celsia, denní maxima se šplhají na 31. Máme oblačno, k večeru čekáme i vyjasnění.
7: Hit Radio Kontakt.
12: Pokračuje odpolední show na Hit Radio Kontakt. Deňa Janečková a Jirka Krupica s vámi.
11: A nejenom, že máme tady nový fast food, ale taky máme jednu raritu v celé České republice, ale o tom si povíme už za malou chviličku.
12: A ty nejlepší hity na severu Čech. Ace of Base, Beautiful Life, taky česká muzika v podání Miraj. I přesto všechno máme tu nejlepší muziku. Tak zůstaňte s námi.

0: Hit Radio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.
2: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí, mě

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Kapela Miraj a i přesto všechno, i přesto všechno tě mám rád.
2: Na tebe taky.
1: Možná tematicky takováhle věta. K tomu to si právě teďko řekneme.
0: Občas na tebe zapomenu.
1: Ono to fakt jako sedí úplně se vším, když nad tím přemýšlím. Každopádně nebudu vás dlouho napínat. Představte si, každý máme v práci nějakou svoji bestii nebo nějakýho svýho bestii. Prostě toho člověka, se kterým si díky práci úplně sednete a někdy se to dokonce překlene i do toho osobního života. Chodíte spolu na kafe, třeba někam na party nebo někam na výlet, cokoliv. Tohle přesně se stalo i dvouma lidem v Anglii, kteří spolu začali pracovat, konkrétně na letišti. Byl to chlap, byla to žena a společně si sedli. Prostě víš, takový to úplně
2: zapadne to
1: úplně super. Takže oni přesně byli ten typ, co spolu vyrážel třeba na nějaký výlety, chodili na kávu, podobně na večeře a tak, ale opravdu jenom na tom na té kamarádské bázi. No a při jednom hovoru se ten muž jménem Dave se zmínil o tom, že je jako, že byl jako dítě adoptován. To samozřejmě byla i ta žena a říkali si, jo, to je náhoda, to je vtipný a podobně se a postupně se takhle dopátrali k tomu, že jsou to sourozenci.
2: Yeah.
1: Takže tady takový to, co se říká mezi třeba nejlepšími přáteli sister from another mother nebo podobně, tak tady to nabírá úplně jiný obrázky, takže to je hustý, mně se to hrozně líbí, takovýhle příběh.
2: Zaplať pámbu, ale že to zjistili, dokud bude na kamarádské bázi.
1: Jo, teď jsem taky jsem
2: jako nedej bože, nedej bože, by se z toho stalo něco
1: no
2: víc.
1: No a vy si zkontrolujte, jestli váš kámoš nemá stejný DNA.

0: Rehab in my head a Hit Radio Kontakt. To je doufám taky ve vašich hlavách. Po 16. hodině a přátelé, my pro vás máme skvělou zprávu, protože my tady v Liberci jsme opět zase o krok před nimi.
1: Jsme totiž úplně první v České republice, kteří mají drive v Česku, a to konkrétně na Starbucks. Otevřel se taky dneska. Dneska to byl podle mě nějaký jako 6.8. Nevím, jestli to je nějaký vzácný datum na to, aby se otevíraly takovýhle.
0: Chápeš, o měsíc těsně.
1: O měsíc těsně. Mohlo to být 6.7. Každopádně ne. Dneska se otevřel taky první drive v Starbucksu v Česku. Ano, opravdu máme ho tady, a to konkrétně u Globusu. Já už jsem tam byla, je to tam krásný, je to tam dobrý, ale je to tam trošku drahý. Jo, to prostě, hold, už to takhle je. Ale
0: to je Starbucks, prostě kafe za 2 kila je normální.
1: Ten. Ale je to zároveň takový ten americký sen, víš, takhle přesně žijou Američani. Líní a vždycky všechno jenom do auta. Ale což o to, ve Starbucksu asi třeba jako v jiných fast foodech je oblíbená sírovka, tak ve Starbucksu rozhodně pumpkin spice a už se nám to blíží.
0: Teď jsem to zrovna chtěl říct, mi to bereš úplně jako z úst, že se těším na to, až si hodím prostě pumpkin spice latte rovnou z okna.
1: Protože už to bude na konci srpna.
0: Fakt?
1: Ano.
0: Nádhera, děkujeme, já už se nemůžu dočkat.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: My to máme tak, že přesně víme, jaký objem má motor našeho auta, jaká specifikace oleje se do něj leje. Všechny tady ty čísla jako známe, ale prostě zapamatovat si narozeniny ženy a dětí, ty, to je problém. Jako,
4: asi to máme o trochu lehčí, protože my tady spolu nejsme tak dlouho a já si pamatuju i vaše narozky.
3: No to je tak schválně, je, tak schválně.
4: Tak Michal je 17. dubna, ty jsi 1. února.
5: Dobře, ty.
3: Tak to čumím teda.
4: No, a já mám na tohle prostě pamatováka.
3: Davide, možná bychom si měli vzpomenout, kdy má narozeniny Jasmin, a to bude, Já nevím, já nevím ani rok.
4: No, tak je
3: to. Počkej, ty jsi 99. A tam jsme skončili.
4: Hele, o mně to není, je to 10. květen, ale dobře.
5: Byla to šance 365:1.
3: A prohráli jsme.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert Vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
8: Kámo, já už to nevydržím.
9: Kámo, ten je velký.
8: Kluci mají větší. Za to ten tvůj je malej.
9: Dík. Fakt, kámoš.
10: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem. S garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
11: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
12: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
11: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
12: Chevrolet Corvette,
11: Camaro Bumblebee,
12: Ford Mustang GT,
11: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
12: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
11: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
12: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
13: Firma na zážitky.
11: CZ.
14: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
15: Když hlad nepočká, je tu Bolt Food. Objednejte v aplikaci a nechte si dovést své oblíbené jídlo už dnes. Bolt Food. Jídlo bez čekání.
2: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: nějaký průvod a spoustu lidí a tohle z toho hraje. Ta melodie mi dává takovýhle pocit.
1: Tak on už název té písničky to jako naznačuje.
0: No, jasně.
1: Black Parade je jako, že jo.
0: No, já vím.
1: Takže ano, to je dobře, že ti to naznačuje tím pádem. Přátelé, máte i vy nějaké skladby proti trudomyslnosti? Pokud ano, pusťte si je. A já věřím, i Deňa věří, všichni tady věříme, že hlavně my jsme pro vás rádio proti trudomyslnosti.

0: Kateřina Marie Tichá a její nádherná skladba Zničená zem dozněla éterem Hitrádia Kontakt. No a přátelé, my se opět vydáváme za Denčou, která zjišťuje, co nového u nás v kraji.
1: Ještě patří k nejznámějším symbolům Libereckého kraje. Kraj teď podniká další kroky k tomu, aby se mohl ucházet o zápis na seznam světového dědictví UNESCO. O tom, co celý proces obnáší, si budeme povídat s náměstkyní hejtmana Květou Vinklátovou. Dobrý den.
2: Dobrý den vám i posluchačům.
1: Paní náměstkyně, Liberecký kraj zahajuje další etapu cesty k zápisu Ještědu na seznam světového dědictví UNESCO. Co přesně to znamená?
2: Je to další důležitý milník na dlouhé cestě. Rada kraje schválila kroky, které nás posouvají k podání žádosti o předběžné posouzení na ministerstvo kultury, a to ověří, zda je naše nominace dostatečně připravená a zda má šanci uspět i v mezinárodním hodnocení. Zároveň začínáme vytvářet organizační strukturu celého projektu a zapojujeme všechny klíčové partnery.
1: Ještě je na českém indikativním seznamu už řadu let. Proč je podle vás důležité usilovat právě teď o jeho zápis mezi památky UNESCO?
2: Ještě je výjimečné dílo architekta Karla Hubáčka a patří mezi nejvýznamnější stavby architektury 20. století. Zápis na seznam světového dědictví UNESCO ale není jen prestižní ocenění, je to především závazek pečovat o tuto národní kulturní památku podle nejvyšších standardů, citlivě ji obnovovat a zachovat její jedinečný charakter pro budoucí generace.
1: Jaké kroky kraj čekají v následujících letech a kdy bychom se mohli dočkat samotného zápisu?
2: Celý proces je poměrně dlouhý, asi by to veřejnost neočekávala, ale běžně trvá 6-8 let, když to jde dobře. Čeká nás vytvoření řídící skupiny, jmenování site manažera, uzavření memoranda s partnery i příprava obnovy samotné stavby podle architektonické studie. A teprve potom může následovat kompletní nominační dokumentace a mezinárodní posuzování. Chceme postupovat odborně, pečlivě, protože cílem není jen samotný zápis, ale především zajistit dlouhodobou ochranu Ještědu jako jedné z nejcennějších staveb moderní české architektury.
1: Tolik Květa Vinklátová o zápisu Ještědu na seznam UNESCO. Díky za rozhovor a nashledanou.
2: Děkuji také, nashledanou.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
4: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
5: Jo.
4: Jakej?
5: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
6: Přijďte před Liberecký kulturák na den svijanskýho piva v pátek 7. srpna od 2.
5: Vynikající Svijany, speciality na grilu a skvělá muzika. Motorband, divá bára, Devil Heads a další. Vstup zdarma.
6: Den svijanskýho piva v pátek před Libereckým kulturákem.
7: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
8: Autokoutek.
9: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
8: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
9: Výhodné financování.
8: Pro nové i ojeté vozy.
9: Ale jen u Autokoutek.
8: Dobrá adresa pro váš vůz.
9: www.autokoutek.cz.
8: Již 30 let.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
11: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Go-

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Hitradio Kontakt.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Taylor Swift doznívá éterem Hydrádia Kontakt. Přátelé, čtvrteček je tady, týden se nám pomalu ale jistě blíží ke konci. A vy, pokud už jste na cestě z práce, tak vaše hlavní starost je vymyslet, co budete večeřet a co budete dělat večer.
1: A taky, co budete dělat o víkendu. Já naopak doufám, že už jste všichni doma z práce a nejlíp, že už to máte za sebou a třeba máte nějaký prodloužený víkend. Závidím vám tiše, ale každopádně už se k tomu blížíme. Už jenom jeden den, jeden pracovní den. Pátek vždycky bývá kratší zákonitě, takže doufám, že zítra odejdete třeba už ve 12 z práce a víkend.
0: Zároveň si spousta z vás užije ten ten závěr týdne na koncertě Marka Ztraceného, protože tam bude opravdu hodně lidí, takže věřím, že spousta z vás tam bude. Prostě užívejte závěr víkendu týdne. Ne, to je super, k tomu skvělý muzika, skvělá muzika, Kejle Celaví, taky Michael Andrews, no prostě, Hydrádio Kontakt.
1: Perfektní.

0: Takhle pohodově jsme se přesunuli k 17. hodině. Hladíte Hit Radio Kontakt. Doufám, že máte prima odpoledne. A my tady máme nejlepší dopravní servis na severu Čech.
1: Pozor, na Semilsku u Stružnice narazil autobus do stromu, na místě jsou záchranné složky a komunikace je uzavřená.
0: A nehoda se stala také za Vrchovany směrem na Dubou, i tam dávejte pozor.
1: Vaše dopravní info volejte na 800 900
2: 952. Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a Hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia nápoj v Bila klubu za 19,90 a zubní pastu Senzodin pro Namel Kids za 89,90. Bila. To dobré začíná u nás.
7: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Sichrov. 7. až 9. srpna se promění zámek Sichrov v Hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Vašutem. Kromě toho také klasický muzikál Rebelové. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
8: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
1: Jsou tady další krátké zprávy v 17 hodin a Klára Zimanová, hezké odpoledne. Nafta v Česku za poslední týden opět zdražila, benzín mírně zlevnil. Cena nafty se od minulé středy zvýšila o 76 haléřů na průměrných 44,66 haléřů za litr. Naopak nejprodávanější benzín Natural 95 během týdne zlevnil o 15 haléřů a u českých čerpacích stanic se teď prodává v průměru za 42,20. Německo zvažuje kvůli nízké hladině řek pozastavení zákazu jízdy kamionů v neděli a o svátcích. Ministr dopravy Stefan Bilger uvedl, že nedostatek vody v Rýnu, Dunaji i Labi komplikuje přepravu zboží. Situace by podle něj mohla negativně ovlivnit také růst německé ekonomiky. Na Slovensku padl po jediném dni nový absolutní teplotní rekord. V obci Dolné Plachtince naměřili ve čtvrtek poprvé v historii země 42 stupňů Celsia. Dosavadní rekord ze středy činil 41,4 stupně, píší o tom Novinky.cz. No a střevní nemoc cyklosporózu ve Spojených státech eviduje už 15 států. Nově se rozšířila například do Missouri, Arkansasu nebo Nebrasky. Úřady proto rozšiřují vyšetřování epidemie. Nemoc se dosud v zemi vyžádala dvě oběti. Informovala o tom agentura Reuters.
11: Letní scéna v Paláci Líbik. Talk show, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Kultura pod otevřeným nebem.
1: Zítra čekáme na severu až 27 stupňů, tak jasno nebo skoro jasno. Odpoledne přechodně polojasno, ale už žádný oblečno ani zataženo.
0: V noci klesnou teploty ke krásným studeným 17 až 14 stupňům Celsia. Na horách, pokud bydlíte třeba, já nevím, víš, kousek jako výš na Ještědu, tak na horách čekáme 14 až 11.
9: Hit Radio Kontakt.
0: Pokračuje odpolední show s Dénou Janečkovou a Jirkou Krupicou.
1: A v téhle hodině si povíme třeba tip na výlet a zároveň něco pro všechny gamery.
0: Je to tak. A taky nejlepší hudba. YouTube, Beautiful Day, Leone, Don't Worry. Zkrátka ten nejlepší playlist na severu. Doufám, že vám zpříjemňujeme čtvrteční odpoledne. Zůstaňte s námi, jdeme na to.

0: Leone, don't worry. Přátelé, pokud patříte mezi fandy Kingdom Come Deliverance, tak mám pro vás dobrou zprávu. Protože na hradě Trosky, což je jedna z jako dominant nejenom našeho kraje, ale právě hry Kingdom Come Deliverance 2, tak udělali pro nás milovníky historie a zároveň milovníky her úplně skvělou jako takovou prohlídku. Tam na různých místech si můžete naskenovat QR kód a ten vám ukáže, jak ten hrad, ten pohled zrovna z toho místa vypadá ve hře. Ale vzhledem k tomu, že tu ty hrady v těch hrách dělali podle toho, jak pravděpodobně vypadaly, když byly nové, tak je to vlastně pohled na to, jak to vypadalo, když, víš, ten hrad byl prostě jako aktivní, byl normálně, byla to zřícenina.
1: Počkej, to znamená, že ty hraješ tu hru a normálně se tam nacházíš na troskách, jakoby v té hře?
0: Jasně. A potkáváš právě, a nejenom Trosky, Kutná Hora a tak, to se odehrává tady u nás právě.
1: Takže to, co třeba ty teďko půjdeš pařit domů, tak se můžeš přenést prostě právě třeba na Trosky.
0: Přesně tak.
1: No to je skvělý.
0: A chodíš tam po tom hradě a právě to udělá nereálně, takže to, co si projdeš takhle dopoledne, víš, na výletě, tak se pak večer na kompu můžeš projít znova, ale jsou to normálně živí lidi prostě a tak, je to fakt jako super. Akorát mám, já mám malý problém, jich tam má být 12 těch QR kodů a já jsem našel jenom 4 a 5.
1: Prostě jsi to nevzal to tak poctivě.
0: Já jsem to prolez celé, já to nechápu. Já to nechápu, prolez jsem celé Trosky, ale zase tak velké nejsou.
1: Přestože jsem to v životě nehrála, tak teď mám úplně jako nutkání tam je ta najít to za tebe a ukázat ti, že jsem prostě lepší, že to najdu. Já jich najdu 13.
0: Dobře, tak jo.

0: A přátelé, mám pro vás, nebo máme oba pro vás, velmi dobrou zprávu. Na Letné už je v podstatě dostavěno. Tam už se očekává jenom nervózně příchod zítřka a příchod jako několika desítek tisíc, možná stovek tisíc, těžko říct, jakou kapacitu Marek zvolil fanoušků. A chystá se největší koncert českého interpreta v dějinách České republiky.
1: A my pro vás máme dva lístky. Ještě stále. Ještě stále můžete vyrazit na Instagram Hitradia Kontakt a pod soutěžním příspěvek taky napsat. A tam se dozvíte samozřejmě víc informací. Každopádně takhle úplně last minute lístky. Umíš si to představit, že prostě se rozhodneš jen tak, a tak já to zkusím, prostě to a je to tvoje.
0: A přijít domů, víš, a miláčku, víš, jak jsme chtěli být večer doma. Tak nebudem.
1: A šéfovi v práci. Šéfe, víte, jak jsem řekl, že tady budu přes? Tak nebudu.
2: Nový Bor má letní novinku v podobě venkovní zážitkové hry. Taky dokončenou další etapu proměny sídliště a připravuje se i nová výjezdová základna záchranky. Všechno jsme probrali se starostou Nového Boru Jaromírem Dvořákem. Vy si to na Hitrádiu Kontakt můžete poslechnout v pátečním rozhovoru.
3: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hitrádia Kontakt. V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matrace Haken.cz. Spěte jako miminko.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
5: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Auto na šrot.cz.
7: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
6: Volejte 776 823 833.
7: Auto na šrot.cz.
6: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
7: A zdarma odvezeme.
6: Volejte 776 823 833.
8: Sekání trávy nemusí být dřina, může to být radost. Gentleman's Tools Turnov nabízí sekací traktůrky pro každou zahradu i větší pozemek. Výkon, pohodlí, skvělá cena a zajištěný servis. Nasedni a sekání tě začne bavit. Gentleman's Tools posune vaši zahradu a sekání na vyšší úroveň. echoonline.cz.
9: Už tam bude.
10: Nech toho.
9: Raději už tam bude.
10: Přestaň. Chtěl mě vedro.
11: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
12: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
13: 10 za měsíc?
12: Spíš 12.
13: 12? Vážně, Zuzko?
12: 7378.
13: Za toho velkýho Enyaqa?
12: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
13: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
12: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
14: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
15: Tak co, Klára?
16: Kámo, vadí, že je malej.
15: Malej? A řešíš to nějak?
16: Ne, na to je moc malej.
15: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
17: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem. S garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
3: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Fantastická Eva Farná, Lady of Eden a její perpetuum mobile.
1: Žijeme v uspěchané době a Eva to tady vystihla úplně neskutečně. A znáte takovej ten pocit, když se vám děje něco v životě a najednou narazíte na song, nebo třeba právě v tomhle případě vyjde song, který úplně sedne jako zadek na hrnec, abych to řekla slušně, a prostě má to tu neskutečnou sílu. Já nevím vždycky, co všechno cítím, když to poslouchám, ale ve mně to prostě jako se bije všechno, tam je radost, smutek, takový to odhodlání, zároveň prostě nějaký zklamání, všechno možný. A Eva to prostě umí, Eva to umí neskutečně. A musím se přiznat, že nejsilnější zážitek, co jsem kdy zažila na nějakém koncertu, tak to byl právě Eden a tenhle song, protože po dlouhý době mi fakt jako právě z tohohle mixu všech možných emocí začaly týct slzy a už jako nepřestaly. Takže tohle je fakt taková srdeční záležitost a hrozně ji mám ráda, hrozně ráda si ji vždycky poslechnu a Perpetuum mobile je prostě, mluví mi to z duše.
0: Musím se přiznat, že když vyšlo to album, na kterém se Perpetuum mobile objevilo, tak já jsem se teda pustil, poprvé v životě jsem se pustil hned nově vyšlé album Evy a já jsem byl zrovna v metru a začalo hrát tohle, dohrálo to a já jsem si nechal ujet metro a s otevřenou pusou jsem stál na peroni a pouštěl jsem si to pořád dokola, než jelo další, protože jsem nechápal přesně to co říkáš, tak zapadlo úplně přesně do
1: přesně,
0: všeho.
1: Přesně, já jsem jela zrovna na pracovní akci, kdy jsem to slyšela poprvé a bylo to časově a náročný a všechno možný, takže tohle mi fakt jako sedlo a strašně jsem vděčná Evě, že tohle pustila ven.
0: Takže za nás dva Evy, děkujem.

0: Lady Gaga, The Dead Dance, ladíte Hit Radio Kontakt, přátelé, doufám, že tento podvečer, protože za 20 minut je tedy 18. hodina, je ten nejpříjemnější podvečer, jaký si vůbec dovedete představit, protože ho trávíte ve společnosti té nejlepší muziky na severu Čech a dál trávit budete, doufáme, věříme, po 18. hodině.
1: To vás totiž čeká večerní speciál, dneska s Míšou Pospíchalem a Hit Radio Classics, tak jak jste na to zvyklí, taková ta klasika, která ale vždycky vás všechny nadchne. Spoustu skvělých jmen, spoustu skvělých hitů a hlavně skvělá společnost.
0: Je to tak, tak nám zachovejte svou věrnost i po 18.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
3: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako z dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfort Plus CZ. Teplo chytře a úsporně.
4: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun. V Liberci u Kulturáku.
5: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
6: Tohle je ten Elroq, co dostal auto roku.
7: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
6: Tak to bude drahota.
7: 6, 6, 5. 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
6: Za auto roku? Jako fakt?
7: Fakt. 6, 6, 5, 5. Jen v Autonord.
8: Škoda Elroq. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
10: Proč navštívit i dnes venkovní terasu radničního sklípku? Protože vás čeká jedinečná atmosféra posezení v centru u radnice, výborná meníčka a další pochoutky radničního sklípku a vynikající sviany přímo z tanku. Více na našem webu. Přijďte i dnes na terasu radničního sklípku.
11: Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio. Hit Rádio Kontakt.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Já si to tak představuju, kdyby šla Pink na rande se střihorukým Edwardem a on se jí zeptal, hele Pink, co se ti na mě vlastně líbí? A ona by mu to řekla, you and your hand. Tak tohle je taky název skladby, která nám právě teď dozněla a taky nám pomalu, ale jistě doznívá odpolední show na Hit Radio Kontakt. Přátelé, mějte se krásně, budeme se zde těšit zase zítra po 15. Probereme, jak si chystáte postavu na zimu. Ne do plavek, na zimu. To dělám já a já už se na to těším. Probereme, jak nejlépe postupovat a jak na ní pracujete vy. A samozřejmě nás čeká ta nejlepší muzika na severu. Tak se mějte krásně a pokud se chystáte na Máru, máme pro vás dobrou zprávu.
1: Letenská pláň Marka Stračeného. Do největšího koncertu v českých dějinách zbývá jediný den.

0: si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči, pozor si dávejte na silnici u Stružnice. Narazil tady autobus do stromu. Na místě jsou záchranné složky a komunikace je uzavřena. Nehoda se stala také za Vrchovany směrem na Dubou, tak i tam dávejte pozor. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
8: Zastavte se u nás. Autodorda Česká Lípa. Autorizovaný partner Omoda a JQ.
9: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
10: On air.
0: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Krajský soud v Ostravě začne v pondělí projednávat rozsáhlou drogovou kauzu mezinárodní organizované skupiny. Podle obžaloby obchodovala s červeným fosforem, určeným k výrobě pervitinu. Skupina zajišťovala dovoz látky z Ukrajiny, její distribuci v Česku i prodej do Polska. Důležitý lék na rakovinu prsu dál chybí. Ministerstvo zdravotnictví avizuje mimořádný krok, vysvětluje ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň.
12: Aktuálně řešíme dodávky léčiv s tamoxifenem z jiných zemí Evropské unie v rámci takzvaného zvláštního léčebného programu. Ten umožní, aby lékárny mohly připravit pro pacientky individuální balení na dobu léčby 2 měsíce, tedy na překlenutí doby do dalších stabilnějších dodávek.
11: Takto připravené léky budou dále plně hrazené zdravotními pojišťovnami. Jejich kvalita, bezpečnost i účinnost zůstávají zachované. Knihovna Václava Havla chce představit svůj název v nejbližších týdnech. Havlovo jméno užívat už nesmí. Nemá souhlas bývalé první dámy a vdovy po ex-prezidentovi Dagmar Havlové. Nemá se také podílet na organizaci prestižní ceny Václava Havla. Knihovna se snaží respektovat právní stav. Německo by mohlo kvůli nízkému stavu hladiny řek pozastavit zákaz jízdy kamionů v neděli a o svátcích. Nedostatek vody v Rýnu, ale i v Dunaji či Labi komplikuje přepravu zboží a mohl by mít dopad na růst celého německého hospodářství.
0: Letní scéna v Paláci Líbik. Talk show, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Místo, které spojuje.
11: V průběhu noci většinou oblačno, zataženo na západní Moravě a ve Slezsku, místy přehánky nebo bouřky. Nejnižší teploty 21 až 17, na západě a severu Čech kolem 14 stupňů. Zítra většinou polojasno, ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě pršet. Nejvyšší teploty 24 až 28, na jihu Moravy zítra odpoledne tropických 30 a vítr slabý od severu.
13: 18. hodina odbyla, co se děje, to už víte. My pro vás teď máme připravené další vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Michal Pospíchal, dobrý den.

Tohle byla partička Bananarama, která si půjčila Beatlesovské Help. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, dnes s datem 6. srpna jsme odstartovali to čerstvé vydání, které nás vezme zase zpátky v čase a zase bude servírovat to nejlepší z 80., 90. a milenia. Za chvilku partička Dream, Things Can Get Only Better. Každopádně teď vyrazíme na sever za Roxeťáky. Ze Švédska pochází tahle dvojice, Roxette, která se po 10leté pauze vrátila zpátky na hudební scénu, byť v té změněné sestavě. Každopádně Roxette za sebou mají skutečně bohatou kariéru a hlavně jeden velký hit za druhým. Milk and Toast and Honey. Tak to je velká pohoda, kterou startuje čtvrteční podvečer tady u nás na Hit Radio. Tak díky, že jste si nás vybrali jako parťáka a přejeme hezký poslech. Milk and

Tohle je slibovaná partička Dream. Things can only get better. Tohle byl návrat do roku 1993. To písnička vyšla poprvé jako single. Tehdy ale žádný zázračný úspěch nezaznamenala a tak to Dream zkusili znovu, když ji o rok později dali na svou desku Dream On. No a potom si jí všimli fanoušci a už zaznamenala ten úspěch po celém světě. Tohle jsou Baby Bird a písnička Your Gorgeous. Skvělá záležitost z roku 1994, kterou pokračujeme na Hit Radio.

Fantastická věc, která by se dala poslouchat pořád dokola, partička Baby Bird a Your Gorgeous, ladíte Hit Radio. Je to v podstatě takový ten známý termín One Hit Wonder, tedy jediný hit, kterým kapela skutečně dokázala na hudební scéně prorazit. Tehdy se s písničkou Your Gorgeous dostala až na třetí příčku britské hitparády, to je jedna z těch nejprestižnějších na světě, takže opravdový úspěch. Jak to bude na Hitrádiu vypadat dál? Máme nachystanou skupinu MIG 21, dáme, a taky Lauru Brenigen. I na tohle se můžete těšit už za pár minut v našem vysílání, tak užívejte čtvrtek.

0: Pohnout a mnoho dalších. Více informací na webu a sociálních sítích. Kelskános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Jídelno, pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno, od pondělí do neděle.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle byla chlapecká, hudební, taneční a stripterská skupina z Prahy 5 Smíchova, jak Jirka Macháček rád říká na koncertech. Partička, která si říká MiG 21, malotraktorem jsme se projeli na Hitrádiu. Posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic, to nejlepší z 80. 90. a taky ty nejlepší hity milénia. Vám budeme hrát až do 21. večerní. No a teď se vrátíme zpátky na taneční parket. Připomeneme písničku, za kterou stojí Elton John, Don't Go Breaking My Heart. RuPaul udělal remix, ten je oficiální, Elton John to všechno schválil, dokonce spolupracoval. No a právě jejich ještě tanečnější verzi teď na Hitrádiu posíláme mezi vás.

0: ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. Tohle to je hodně opomíjený single Michaela Oldfielda. Nevyšel na žádné desce, pouze samostatně, jmenuje se Pictures in the Dark. A my jsme ho teď rádi připomněli ve vysílání. Mimochodem, taková unikátní záležitost, ten ženský hlas nepatřil Maggie Reilly, kterou známe třeba z Get the France anebo Moonlight Shadow. Byla to Anita Hegerland. Taky Barry Palmer se podílel vokálně na této písni a hodně mladý velský chlapec, tehdy známý pro svůj soprán a chorál, Alec Jones. No a velkou zajímavostí je, že i sám Mike Oldfield si zaspíval v této písni, což u jeho singlu není úplně běžná záležitost. Tohle je Falco, to jste určitě poznali. Trocha angličtiny, trocha němčiny a písnička Out of the Dark. I takové budou příští minuty tady na Hit Radio. Hudební speciál Hit Radio Classic do konce hodiny nabídne třeba ještě kanadskou skupinu Nickelback. Somebody, velká romantika, i to pro vás máme připravené, tak držte vlnu.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Další velké jméno hudební scény, Tanita Tikaram, zpěvačka, která má na triku singlovku Twist in my Soberity, věc, která nás dovedla k 19. večerní. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, který i v té příští hodině nabídne dalších 60 minut toho nejlepšího z 80. 90. a milénia.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Zastavte se u nás. Autodorda Česká Lípa. Autorizovaný partner Omoda a Jakeu.
3: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
5: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Hi, I'm Miley Cyrus.
7: Hey, it's Teddy Swims.
0: Další hodinu hudebního speciálu Hit Radio Classic odstartujeme pěkně od podlahy. Nachystaná je skupina Blink 182. S vámi Michal Pospíchal. Dobrý čtvrtek. Hit Radio.

Pokud jste si v 80. takzvaně chtěli vyhodit z kopítka na tanečním parketu, zašli jste za DJem na diskotéce a objednali si písničku Sit and Wait. Sydney Youngblood je autorem singlovky, která teď hrála na Hit Radio. Posloucháte to nejlepší z 80. 90. a milénia. Na programu je hudební speciál Hit Radio Classic. My pro vás vybíráme to nejlepší, co se skrývá v našem hudebním archivu. Přesuneme se tentokrát do 90. Pokud jste si naopak na takové diskotéce chtěli zaploužit, tak jste si objednali Annie Leno. Why? Tak to je píseň, kterou pro vás máme nachystanou právě teď. Za chvilku dáme prostor taky našim slovenským kolegům. Skupina No Name je nachystaná Žili, tak to je věc, kterou budeme hrát v příštích minutách. Teď ve čtvrtek 6. srpna vám 7 minut po 19. Přejeme hlavně dobrý večer a užívejte.

0: Všude zdejší je skupina No Name. Je pravda, že v Čechách hraje možná častěji než na Slovensku, takže možná ještě letošní léto stihnete nějakou městskou slavnost nebo festival, kde si budete moci No Name vychutnat naživo. Teď jste každopádně s Hitrádem čekat nemuseli vůbec na nic, protože Žili jsme hráli 14 minut po 19. Posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic, který bude pokračovat třeba se zpěvačkou Nanou. Takhle na pohodu si hrajeme ve čtvrtek večer. Čtvrtek to je takový malý pátek. Tak doufám, že už to s námi hezky, pohodově a příjemně doklepete. No a že už pomalu vyhlížíte ten nadcházející víkend, který pro vás snad bude volný a budete si ho moct náležitě užít. Hit Radio vám pochopitelně bude dělat společnost.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Maxi, kdo vybírá podlahu?
3: Ty.
2: A kdo jí položí?
3: Já.
2: Super, jedeme do Baumaxu.
4: V Baumaxu vinilová podlaha SPC Dub Toronto, metr čtvereční, jen za 309 korun.
2: Luxusní vzhled.
4: Snadná pokládka.
2: Akce platí do konce srpna.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz

Léto je v plném proudu a právě posloucháte žhavou novinku Ronana Keatinga. Asi tohle bychom řekli před 26 lety. Jo, na Hitrádiu se vracíme do historie. Teď jsme si nabídli hit čistého milénia. Ronan Keating zpíval o tom, že život je občas jako na horské dráze. I po 26 letech tohle moudro platí, ale to je na životě vlastně to hezké. Life is a roller coaster jsme hráli právě teď a hudební speciál Hitrádio Classic pokračuje dál výběrem toho nejlepšího z 80. 90. a milénia. Pointer Sisters, I'm so excited, to dobře znáte a to vám budeme hrát za chvilku. Nejprve Saudi a Trash, věc, která už teď letí mezi vás s přáním toho nejlepšího čtvrtečního večera.

Tohle jsou legendy Pointer Sisters. I'm so excited. Singlovka, kterou jsme slibovali. A sliby plníme, ne o Vánocích. Posloucháte Hit Radio a hudební speciál Hit Radio Classic. To byl hudební návrat na časové ose zpátky do roku 1982. Mimochodem i tohle je single, který uspěl až na podruhé. V roce 1982 to úplně nedokázal. Až o dva roky později, kdy si vydavatelství řeklo, mě to škoda, aby tahle písnička zapadla v hudebním archivu, v hudební historii. A tak se pokusili udělat ještě jeden vstřícný krok. I'm so excited vydali podruhé a tehdy skutečně pobláznila celý svět. A blázní do dnešních dní, protože mimochodem byla součástí také celé řady animáků, ať už v tom originálním znění,

0: nebo třeba v kavrech, takže pokud jste viděli Šreka, a já věřím, že jo, nebo Simpsonovi, taky seriál Přátelé, tam všude tahle singlovka taky mimo jiné zazněla. Nelly Furtado bude hrát. Další skvělý hudební návrat. Nelly Furtado má kořeny v Portugalsku a jinak pochází z Kanady. All good things come to an end. Tak to je věc, kterou pro vás máme na Hit Radio připravenou a hrát ji budeme už za chvíli pro lepší náladu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
3: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.

Radio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

0: Manic Street Preachers nám dělali společnost a lehce před 20. večerní Design for the Life. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic.
1: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
2: Sekání trávy nemusí být dřina, může to být radost. Gentleman's Tools Turnov nabízí sekací traktůrky pro každou zahradu i větší pozemek. Výkon, pohodlí, skvělá cena a zajištěný servis. Nasedni a sekání tě začne bavit. Gentleman's Tools posune vaši zahradu a sekání na vyšší úroveň. echoonline.cz
3: Autokoutek.
4: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
3: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
4: Výhodné financování.
3: Pro nové i ojeté vozy.
4: Ale jen u Autokoutek.
3: Dobrá adresa pro váš vůz.
4: www.autokoutek.cz
3: Již 30 let.
5: Hey, this is Ava Max. All the hits.
0: Hit Radio. Připravit plesové šaty a taneční boty, jdeme si dát tango. Ingrid pokračuje v hudebním speciálu Hit Radio Classic. Michal Pospíchal, dobrý večer.

d'ambiance avec moi. Suis mes pas. Suis mes pas.

Tohle byla partička, která si říkala Symbol, singlovka Gold se teď připomněla tady na Hitrádiu. Posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic, takhle skvěle jsme otevřeli další 60 minutovku toho nejlepšího z 80. 90. a milénia. Nirvana, rok 1991 a legendární deska Nevermind, na ní se objevila celá řada známých písní, mezi nimi rozhodně panovala singlovka Come As You Are. No a právě tu teď budeme připomínat. Za chvilku i Susan Vega, Luca, i na to se můžete těšit.

Susan Vega a písnička Luka. Tehdy se otevřelo jedno velmi důležité téma, o kterém se ve své době moc nemluvilo, a to je domácí násilí. Susan Vega právě to komentovala v písni, kterou jsme teď připomněli. Posloucháte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. Máme pro vás i nějaké to hezké téma, Because the Night je skvělá party věc. Coro a Teresa, tak to bude hrát v příštích minutách. Taky Michael Cimbalo, Maniac nebo Mňágáš Dorp. I tento hudební projekt máme nachystaný. Písnička pro tebe bude hrát už za chvilku.

0: dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Naháněli tady desetiletýho želváka Lea. Jméno Leo, pro želvu je boží, který utek z výběhu a uběh 5 kilometrů přímo po hlavní silnici. Nebo nevím, jestli je dobrý říkat, že utek z výběhu, ale říká se, že při výslechu odmítl vypovídat a schoval se ve svém krunýři. Mně to přijde geniální, tenhle příběh. To je asi nejpomalejší honička v historii české policie.
2: Leo Tryskáč.
3: Pachatel utekl ze svého výběhu.
1: Leo Tryskáč.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

písnička pro tebe byla pro úplně všechny a pro dobrou náladu. Jako parťáka pro čtvrteční večer jste si vybrali Hit Radio, ladíte hudební speciál Hit Radio Classic. Ještě do konce aktuální hodiny vám do uší dáváme výběr toho nejlepšího, co se skrývá v našem hudebním archivu. Teď jedna, chce se mi říct, legendární věc. Emilia, Big Big World, určitě to znáte. Tak hlasitost pořádně doprava. Za chvíli třeba Mr. President, JoJo Action.

Nejen pro písničku Coco Jumbo je znám hudební projekt Mr. President. Tohle byla singlovka JoJo Action. Skvělá věc, která nám poslední 4 minuty dělala radost na Hit Radio. Který ze zpěváků má největší kadenci slov? V Čechách by to byl Michal Tučný. V zahraničí by šlo o souboj Johna Scatmana a Eminema. Druhý jmenovaný má ale zápise v knize rekordu. A navíc se už za chvilku taky prožené naším playlistem. Kromě Eminema do konce hodiny třeba taky Jennifer Rush nebo Rockwell. Užívejte čtvrtek, ladíte Hit Radio.

No jo, tak to je velkolepé finále dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Hráli jsme vám poslední 3 hodiny, to nejlepší z 80., 90. a milénia a pokračovat v tom budeme zase zítra, tradičně úderem 18. hodiny. Tak se těšíme, doufám, že vy taky. No a na Hit Radio pro vás teď máme další skvělé hity. David Guetta a Sia, ti stojí za singlem Titanium, taky Mark Ember Belong Together a do třetice slíbíme třeba ještě zpěvačku Pink v příštích minutách její Raise Your Glass, další velká legendární záležitost. Užívejte čtvrteční večer.

0: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
1: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Auto Koutek.
1: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
0: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
1: Výhodné financování.
0: Pro nové i ojeté vozy.
1: Ale jen u Auto Koutek.
0: Dobrá adresa pro váš vůz.
1: www.autokoutek.cz
0: Již 30 let.

0: Hi, it's me, Rita Ora.
1: I'm Macklemore.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: všechna ta slova, všechny ty kroky.
1: Já si to pamätám celé ty roky.
0: Když se nám rozpadlo, v co člověk věří, a my jsme zůstali v samotě stát. Neuměl jsem ti říct,
1: že tě to bolí.

0: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun. V Liberci u Kulturáku.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Hit Radio.

0: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
1: Radio.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun. V Liberci u Kulturáku.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.